0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě, a jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. Aneb my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu B.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Klassik Rock.

klasický rock na beatu. Classic rock. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Rádio Beat CZ. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Elektromobily začínají být v provozních nákladech pro firmy výhodnější než auta se spalovacím motorem. Podle indexu Drivalia TCO 2026 vycházejí levněji nebo srovnatelně v 10 z 12 kategoriích, hlavně u větších vozů a SUV. Ještě v roce 2022 se to týkalo pouze jedné kategorie. Analýza vychází z 4letého operativního leasingu s komplexními službami a ročním nájezdem 30 tisíc kilometrů. Do výsledného indexu se promítly ceny před aktuálním zdražením pohonných hmot v souvislosti s válkou. Z velkých dálničních parkovišť jsou skládky.
2: Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latrína, vířivka nebo uhnulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 tisíc parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě transitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatím to silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.
1: A kuriozita na závěr, vlastenecký smartphone amerického prezidenta s názvem Trump Phone T1 má na zádech chybně vyobrazenou vlajku. Místo 13 pruhů, které symbolizují původní kolonie, jich má jen 11. Podle odborníků jde o výraznou designovou chybu u telefonu propagovaného jako silně patriotický. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci, jakou nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací plánovaných do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Archeologové v severním Řecku po víc než 10 letech výzkumu poprvé představili skoro kompletní podobu monumentální hrobky Kasta v Amfipoli. Stavba bývá spojována s elitami okolo Alexandra Velikého. Je označována za největší pohřební monument objevený na území starověké Makedonie. Amfipolis se nachází zhruba 100 km od Soluně. Nejznámější muzeum světa, pařížský Louvre, čeká největší přestavba za posledních 35 let. Její cena se podle odhadů pohybuje okolo miliardy eur, což je přibližně 26 miliard korun. Dojde k ní kvůli mnoha problémům, kterým Louvre v poslední době čelí. Ať už se jedná o nedostatečné bezpečnostní vybavení nebo o chátrající infrastrukturu, a na svém místě nezůstane ani ikonická Mona Lisa. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: pořekadlo. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cover verze těch nejlepších rockových songů na rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci, je... Toto je sobota 30. května roku 2026, svátek má Ferdinand, čili Ferda, a 9 minut po 8. hodině ranní už vám ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a vy jste sice teď slyšeli, jo, že nás čekají ty cover verze, ale ty jsme si tady dali už minulej týden, takže dneska nebudou cover verze, i když možná, že v některých případech ano, ale jsou na řadě hoši z východního bloku a možná i nějaké ty lepé děvy právě z této oblasti, ve které jsme třeba mnozí vyrůstali tedy v té době. No a začneme pěkně, když tedy východní blok, tak v Maďarsku, odtamtud pochází nejen Omega, Kartágo, ale já třeba pamatuju na skvělý Hobo Blues Band, ano, to je taková, ne tedy bluesová klasika, ale zkrátka ta kapela má to slovo blues rovnou v názvu a vybral jsem na rozjezd skladbu, a teďka nevím, jestli to mám říct v té maďarštině, ale možná se to píše, nebo teda píše se to tak, jak to vidím, ale čte se to možná úplně jinak, ale je to tedy Mindeky Star, tak tuhle skladbu si od Hobo Blues Bandu dáme na rozjezd dne i víkendu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a já jsem si tak vzpomněl, že ty různé maďarské, polské, případně i třeba východoněmecké, zkrátka o něco snáze sehnatelné a taky naživo shlédnutelné kapely nám tak trochu mnohdy, když se tedy vrátíme o pár desetiletí zpět, nahrazovaly ty takzvané západní originály. Říkalo se, že jsou to maďarští Deep Purple, rumunští Pink Floydi a tak podobně. No a polský AC/DC vždy byli, jsou a myslím, že určitě ještě chvíli budou nezdolní TSA. No a právě od nich vám teď nabídnu jejich velký hit Kočica.

bloku na beatu. No a mě teď tak napadlo, jak by vypadal víkend s muzikou východního bloku například v Maďarsku, kde třeba právě tam vyjedu všemu našemu pražskému výběru, tak po něm kdysi tedy házeli prý kameny, nebo třeba v bývalé NDR, kdo ví, jak tam vzpomínají na naše československé kapely. Já tady taky občas cituju něco z knížky Františka Ringočecha Ruský týden, která vypráví o šňůře Jirky Schillingera právě do téhle velké země. No a v dalším Čechově dílku s názvem

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a tu hned takhle ještě stále, nebál bych se říct po ránu, mám tu asi nejslavnější a je u nás nejpopulárnější kapelu východního bloku a tou byla bezesporu Omega. Kapela založená v Budapešti již v roce 1962 a následně především v 70. letech toho 20. století společně třeba i s tamními Lokomotiv GT patřila k nejlepším interpretům progresivní rockové muziky. Nejznámější písní Omega je bezesporu je u nás na beatu hojně frekventovaná skladba Gyöngyhajulány, ta známá dívka s perlami ve vlasech. My si ale s touhle kapelou podíváme do roku 1979 a dáme si ten jejich slavný Gamma Polis a to přímo tu dvojku.

0: Phil Collins nám takhle krásně uzavřel naší první společnou hodinu tady na Beatu. No a hned tu mám nějaké ty vaše pozvánky, které samozřejmě i dnes můžete tak nějak průběžně posílat na všechny ty známé kontakty. Veronika třeba píše, to byl mailík, myslím. Ráda bych všechny pozvala na dnešní koncert ve Zlíně, kde můžete vidět a slyšet Big Beatovou skupinu Blue Night. A právě ta zahraje dnes v sobotu 30. května v 18.30 před kavárnou u Klempíře. V další pozvánce, a to je SMSka, a ta dorazila na číslo 720 001 222. Dobrý den, dnes bych chtěl pozvat na koncert skupiny Ivan Hajniš Trio do Blues Café Kutná Hora. Začátek koncertu je v 19 hodin. Děkuji, Pavel, rádo se stalo. No a teď tu mám jednu pozvánku namluvenou přímo do té naší býťácké apky, tak, jak je to úplně nejlepší.
1: Ahoj býťáci, v sobotu 30. května zahraje v Anděl Music Baru v Plzni mladá energická kapela Malý věci, to nejlepší z českýho a zahraničního big beatu. Tak doražte.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Polovina Čechů má sedavé zaměstnání a většina si během práce nedělá pohybové pauzy. To zvyšuje riziko civilizačních chorob. Většina lidí zároveň očekává větší podporu pohybu od zaměstnavatele, hlavně formou příspěvků nebo cvičení na pracovišti. Bezosová raketa spektakulárně explodovala ještě před startem. Více Roman Všetečka.
2: Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě. Pátek asi ve 3 hodiny ráno našeho času se startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral zahalila do plamenu. Stalo se to během důležitého testu, kdy explodoval nosič New Glenn. Exploze otřásla domy v okolí a zabarvila noční oblohu do oranžova. Úřady zároveň ujistily, že nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost. Test se uskutečnil před plánovaným čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. K anomálii došlo během testu raketových motorů označovaného jako hotfire. Při něm je nosič ukotven a motory jsou spuštěné na plný výkon. Při tomto testu se ověřuje funkčnost celého pohonného systému, některé předstartovní procedury, ale třeba i to, jak se chová software v reálných podmínkách. Více se dočtete na technet.cz.
1: Západ Česka má nové letecké snímky ve vysokém rozlišení. Ortofotomapy s detailem 10 cm na pixel ukazují stavbu dálnice D6, rekonstrukci hradu Loket, ale i proměny Prahy. Snímky jsou zdarma dostupné na chytremapy.cz. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: 11 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a tuhle následující kapelu jsem jako řadu dalších viděl tady v pražské Lucerně, a to když mi bylo pouhých, představte si to, 13 let. Ty Lupeny nám tehdy s bráchou koupila naše hodná mamka a koncert téhle východoněmecké kapely se mi tehdy skutečně moc líbil, a tak jsem hned doma rozbil prasátko a do prodejny německé kultury jsem si běžel koupit LPčko, a jaké bylo pak doma, no, možná překvapení, ale spíš možná zděšení, že ta studiová uhlazená nahrávka skupiny Kreis, čili Kruh, se téměř nedala vůbec poslouchat. Kde pak udělali soudruzi z NDR chybu? Říkal jsem si, no ale našel jsem tu jeden kousek, který by se snad pustit jako vzpomínka dal, a ten se jmenuje Sie ist immer noch allein. Tak.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a než se v té další hodině podíváme kromě toho zde o tomto víkendu asi nejfrekventovanějšího Maďarska i do Rumunska, znovu do NDR, ale i na Kubu, mám tu zase nějaké to rodinné stříbro tuzemské a vzpomeneme, jak hrával v té přeplněné a upocené a před chvílí již zmíněné pražské Lucerně náš Olympik, když jsem v té době na přelomu 70. a 80. let nebyl tak úplně jako jejich fanouškem, musím uznat, že ty koncerty měly neopakovatelnou atmosféru a to třeba i ty v rámci koncepčního projektu Prázdniny na zemi, kdy si teď ze stejnojmenného alba nabídneme skladbu Co všechno se tu může stát s podtitulem Voda.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: Víťáce, když byl onehda jako host v tom mém pořadu v hledáčku Jirky Rogla, můj dlouholetý kamarád Ivan Ivanov, tak jsem se ho samozřejmě nemohl nezeptat, aby tedy co by nám pustil ze svého rodného Bulharska za pěkný Big Beat. Je lepší samozřejmě mít takovéhle nějaké pěkné doporučení, než abych něco dohledával sám. A on říkal, že úplně jako nejpopulárnější a nejlepší v Bulharsku vždycky byla skupina Šturcité, což znamená Cvrčci. No a než si od něj dáme právě od téhle kapely, tedy od těch Cvrčků, skladbu, kterou Ivan vybrali do toho hledáčku, Chuť času se jmenuje, můžeme si říct, že tahle kapela byla v Bulharsku v 70. a 80. letech úplně nejúspěšnější, by se tak nějak dalo říct. Říkalo se také, že je to bulharská odpověď na Beatles, což se mi takhle, teda když slyším tu muziku, úplně nezdá, i když tam samozřejmě proběhl určitě nějaký ten hudební vývoj. Spíš bych to řadil do nějakého toho hard rocku, progresivního rocku, ale to vůbec nevadí. Ta kapela měla aktivní roky původně, tedy v těch 60. 70. letech, pak se dala teda 60, takhle 7 až do 80. let a pak se v roce 1990 znova dala dohromady a tak dále a tak dále a už podle všeho tedy neexistuje, ale vzpomínám, že Ivan jí dokonce pozval do Prahy, že na ten koncert dorazilo mnoho krajanů a proto si dáme právě také pěknou živou nahrávku téhle kapely.

Radio Beat. Klasik rock.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a my se takhle v závěru hodiny ještě vypravíme do Bukurešti, největšího a zároveň hlavního města Rumunska, kde již v roce 1975 vznikla dodnes fungující kapela jménem Iris. Během toho půlstoletí existence tahle kapela prošla mnoha nejen personálními, ale i žánrovými proměnami a tak je třeba v mnohých encyklopediích považována i za kapelu metalovou.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění jsou i unikátní exponáty, které Napoleon používal. Například cestovní necesér. Historik zámku Martin Rája, který se na vzniku expozice podílel, nám přiblíží její cenu.
2: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
1: Vystaven je například i originál obrazu Setkání u spáleného mlýna. Dominantou expozice je velkoformátový model bitvy u Slavkova. Součástí jsou i interaktivní prvky, včetně využití umělé inteligence. Tu autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Expozice je otevřená denně od 9 do 17 hodin. Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v kterém se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách až do 30-metrové výše. Linky umějí naložit speciálně upravený kamion jen za 2,5 minuty. Sklad vznikl ve dvou etapách, stál 1 miliardu 400 milionů korun, což je jedna z největších investic v historii podniku. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

12 minut po desáté, je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a nechce se tomu ani věřit, že letos tomu bude již 5 let, co i nás tady na Beatu zasáhla zpráva o, myslím, předčasné smrti zpěváka, muzikanta, velkého fandy Beatlesa, fajn chlapíka Mackieho Žbirky, jehož muzikantská dráha odstartovala v 70. letech, kdy byl jednou z osobností bratislavského modusu, se kterým v roce 1979 pro vydavatelství Opus nahrál, myslím teda, vůbec nešpatné eponymní album, na kterém se v té době podílel autorsky, a z jeho dílny tak pochází skladba Mám svůj vek, opatřená textem slovenského básníka, textaře a dramaturga a také scénáristy Kamila Petraje.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No já tu samozřejmě i dnes pročítám veškerou tu vaši korespondenci, snažím se to přečíst všechno, na co tedy stíhám a co vím, tak odpovím, případně pozvánky přečtu a teď přečtu takovýhle krásný mail. Ne, to není mailík, to je SMSka taková přerostlá trošku. Zdravím do Beatu, píše se v ní, v letech 1982 až 84 jsem byl štábním písařem u vojska v Karviné a doslova od rána jsem poslouchal polské stanice. Žádná cenzura a polské kapely měly v 80. letech rovněž kvalitu. Lady Punk, TSA, Perfect, Republika, Manam, Turbo, Exodus, Budka, Suflera, Jam, Kult a jiné. A stejně jako do Maďarska se tam dalo jezdit v době železné opony na koncerty zahraničních skupin. To nám napsal Pepa z Ostravy. No to jsem měl přečíst před nějakou polskou muzikou, ale to nevadí, tu si dáme třeba za chvíli nebo v příští hodině, ale teď tu máme Karat, kapelu založenou v roce 1975 v bývalé NDR a funguje a vystupuje dodnes. V 80. letech patřili Karat k nejpopulárnějším, ale i nejrespektovanějším formacím toho tehdejšího východního Německa. Její alba vycházela současně v obou částech Německa a aktuální skladby obsazovaly čelní místa v německých hitparádách. Úspěch nepolevoval ani po vzniku toho sjednoceného Německa, no a mezi největší hity téhle kapely patří následující skladba jménem Albatros. Ta je z roku 1979.

0: Ty kapitalisté, a ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete, v celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a dalším jménem našeho víkendu je Gyurmet, což by v češtině byly, myslím, stopy, a tenhle název si dala jugoslávská novovlná kapela založená v Prištině v roce 1980, a tahle kapela je pozoruhodná tím, že je jednou z prvních jugoslávských rockových kapel vytvořených kosovskými Albánci. Gyurmet založil a vedl Migjen Kelmendi, zpěvák a doprovodný kytarista, a tahle skupina vydala pouze jedno jediné stejnojmenné album, než se rozpadla v roce 1986. No a později uskutečnila ještě tři jednorázová setkání v letech 1988, 2015 a 2019. Tak.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No a než se za chvíli podíváme do Švýcarska, jak to vypadá na tom mistrovství světa v hokeji, mám tu ještě jedno tuzemské želízko, v tom tedy v ohni hochů a žen východního bloku, no a to jsem neřekl tedy to jsem vůbec neřekl náhodou s těmi ženami, protože Bára Basiková byla zpěvačkou dodnes populárních Precedence a já si pamatuju, jak jsem si tehdy ještě tedy za minulého režimu zakoupil tuhle desku Precedence, na níž se nachází skladba Dívčí válka. Tak a tu si dáme a pak honem do Švýcarska na hokej. Už to hraje.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: No a pro fanoušky hokeje jistě není žádným tajemstvím, že neporažené Švýcary čeká v semifinále překvapení turnaje z Norska. Ano, domácí výběr zatím hokejovým mistrovstvím světa postupuje bez zaváhání. V tom prvním semifinálovém utkání se ho ale pokusí zastavit senzace turnaje. Švýcaři se v Curychu střetnou s Nory. Úvodní hazování proběhne v 15:20. A jistě není nezajímavé, že v prvním semifinále se střetnou dva dosud nejlepší brankáři turnaje. Na té straně Švýcarska je to Leonardo Genoni, kdy tenhle zkušený gólman dosud zaznamenal úspěšnost zákroku přes 96% a k tomu přidal dvě čistá konta z 8 zápasů. No a norský Henrik Haukeland má pak úspěšnost zákroku těsně pod těch stejných 96% a v 7 utkáních udržel všechny 3 nuly skandinávské země. No a pak ještě právě dnes, a to už večer od 20 hodin, můžete, a to lépe a s větším nasazením, že je sobota, sledovat třeba na nějaké té zahrádce s velkou obrazovkou zápas Kanady s Finskem. O průběhu zápasu vás budeme informovat i tady u nás na rádiu Beat.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Elektromobily začínají být v provozních nákladech pro firmy výhodnější než auta se spalovacím motorem. Podle indexu Drivalia TCO 2026 vycházejí levněji nebo srovnatelně v 10 z 12 kategoriích, hlavně u větších vozů a SUV. Ještě v roce 2022 se to týkalo pouze jedné kategorie. Analýza vychází z 4letého operativního leasingu s komplexními službami a ročním nájezdem 30 000 kilometrů. Do výsledného indexu se promítly ceny před aktuálním zdražením pohonných hmot v souvislosti s válkou. Z velkých dálničních parkovišť jsou skládky.
2: Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latrína, vířivka nebo uhnulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 tisíc parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě tranzitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatím to silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.
1: A kuriozita na závěr, vlastenecký smartphone amerického prezidenta s názvem Trump Phone T1 má na zádech chybně vyobrazenou vlajku. Místo 13 pruhů, které symbolizují původní kolonie, jich má jen 11. Podle odborníků jde o výraznou designovou chybu u telefonu propagovaného jako silně patriotický. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám album jménem Ištváň Kiráj, neboli Český král Štěpán, a jeho obsahem je rocková opera o životě maďarského národního světce, která vychází z nejstarších legend a zobrazuje a mapuje ten příchod křesťanství do Uher a následný Štěpánův nástup k vládě. Pro nás je důležité, že v hlavních rolích tu můžeme slyšet osobnosti z tehdejších nám dobře známých maďarských rockových kapel, no a mezi nimi třeba dodnes aktivního Gyulu Vikidála, zpěváka populárních Dynamit či Pandora's Box. No a my si teď právě společně poslechneme malou ukázku v jeho podání a k tomu samozřejmě nějaký ten sbor.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Býťáci, když jsem tu dnes v rámci toho našeho víkendu z Hochy východního bloku pouštěl populární polské TSA, ptal se mě SMS-kou Býťák Zdeněk, jestli náhodou nevím, co zkrátka TSA znamená. No a i když to nemám jako na 100% potvrzené, prý to značí tajné stovařišenie abstinentov, tedy přibližně tajné sdružení abstinentů. No a Zdeněk mi pak odpověděl, díky Jirko, moc pěkné, já jenže SBB byla taky zkratka a vím o dvou významech či aplikacích. Slezský Blues Band anebo Šukej Bus Buduj. Ano, přesně. Ponejprv Salesian Blues Band, později Šukej Bus Buduj, Search Break Build, neboli Hledej Bus Buduj. To vše znamenala zkratka SBB, SBB, tři písmena, za kterými se skrývala i u nás, myslím, docela populární polská rocková skupina, kterou v roce 1971 založil Josef Skřek, multiinstrumentalista, zpěvák a vůdčí osobnost téhle kapely. Jejíž alba, pokud si vzpomínáte, se dala koupit třeba v prodejně polské kultury v pražské Jindřišské ulici číslo 1. SBB již od svých počátků rozvíjeli více těch hudebních žánrů, blues rock, jazz rock nebo i progresivní rock a také art rock. A zde je právě od SBB skladba Moje žemjo vyšnoná, čili Moje země snů, případně Má vysněná země, jak kdo chce.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a my si dáme zase něco od nás, a to přímo pražský výběr, kdy se ani nechce věřit, že klip, nebo spíš takový nevinný televizní záznam téhle písně, ano,

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: Pankov, tak to je třetí největší městský obvod v Berlíně a zároveň jeho nejlidnatější část. Oblast je dnes známá svou klidnou atmosférou, množstvím zeleně a výstavbou od luxusních rezidenčních domů až po umělecké a rodinné čtvrti. V obvodu se nachází oblíbený Bleší trh, park, kulturní centrum nebo historické muzeum Pankov. A vzpomínám, že západoněmeckém a také západním tisku se to slovo Pankov používalo jako synonymum pro východoněmeckou vládu. Trochu mě mrzí, že název téhle čtvrti nevznikl podle panku, ale je odvozen od řeky Panke, no ale na druhou stranu pro kapelu je to název boží, ne? Ano, Pankov takhle s dvojitým Bčkem na konci je z tehdejšího východního Berlína pocházející populární partička a zde je právě od ní velký hit jménem Rock'n'Roll im Stadtpark z roku 1985.

0: Emerson, Lake and Palmer nám takhle téměř už uzavřeli hodinu, ale já tu mám samozřejmě prostor pro nějaké ty vaše pozvánky. Tak v téhle se třeba píše: ahoj kapelu Dangar Six, můžeš vidět tuto sobotu, tedy právě dnes od 20 hodin v libereckém autokempu. Dále na tomto motosrazu zahrají Mor, Act of God, Remortis a Airscrew. Patrik tedy nám toto napsal. Pavel, tak ten zase píše: ahoj Víťáci, podbořanská kapela Full Time vás zve na parádní komorní akci konanou na fotbalovém hřišti v obci Petrohrad na Blatensku, kde vám od 19.30 zahrajeme celý repertoár, včetně nových skladeb, které jsou v přípravě do studia. Akci pořádají petrohradští dobrovolní hasiči a jistě se máte na co těšit. No a pak tu mám hned tři pozvánky, tak jak je to úplně nejlepší, namluvené vašimi vlastními slovy, vaším hlasem do té naší býťácké mobilní apky.
1: Zdravím všechny Víťáky, tady Mára Rock Demon z kapely Regen a rád bych vás pozval na dnešní koncert na festivalu Autospáčí v Sedmi horkách autokempu, kde zahrajeme od 4 hodin. Po nás tam potom jsou Salieri, Checkmate, Rasman a další. A kdyby někdo chtěl někam jinam, tak může přijet do Hrádku u Nechanic, kde zahrajeme s kapelou Manuál od 20.00. Restaurace na Kopečku. Těšíme se na vás. Čau.
2: Nazdar Víťáci a Víťačky, tak ale jenom jsem chtěl říct, že dneska začal právě teď branný den ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Tak se za náma přijďte podívat. Hezký den. Čau, Byťák Martin.
3: Ahoj, Byťáci. V sobotu 30. května zahraje v Anděl Music Baru v Plzni mladá energická kapela Malí věci, to nejlepší z českýho a zahraničního big beatu. Tak doražte.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci, jakou nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací plánovaných do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Archeologové v severním Řecku po víc než 10 letech výzkumu poprvé představili skoro kompletní podobu monumentální hrobky Kasta v Amfipoli. Stavba bývá spojována s elitami okolo Alexandra Velikého. Je označována za největší pohřební monument objevený na území starověké Makedonie. Amfipolis se nachází zhruba 100 kilometrů od Soluně. Nejznámější muzeum světa, pařížský Louvre, čeká největší přestavba za posledních 35 let. Její cena se podle odhadů pohybuje okolo miliardy eur, což je přibližně 26 miliard korun. Dojde k ní kvůli mnoha problémům, kterým Louvre v poslední době čelí. Ať už se jedná o nedostatečné bezpečnostní vybavení nebo o chátrající infrastrukturu, a na svém místě nezůstane ani ikonická Mona Lisa. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl. No a já tu mám další maďarskou a ve své době velice populární veličinu jménem Ossian. Ano, tuhle heavy metalovou skupinu v roce 1986 v Budapešti založil bývalý člen známé maďarské taktéž metalové kapely Pokol Gap, André Paksi. A vzpomínám, že jsem tuhle partu viděl v Budapešti, co by před kapelu Halloween, a v roce 1988 si tam na stadionu MTK zahráli před samotnými Iron Maiden, kdy se ukázalo být prozíravým, tedy věnovat muzikantům z Iron Maiden nějaké ty dárky, kdy kytarista Adrian Smith má pak právě triko s nápisem Ossian na oficiálním videozáznamu z jednoho z následných koncertů v Anglii. Tak dáme si právě tuhle maďarskou kapelu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: Americký spisovatel Edgar Rice Burroughs se proslavil především svým cyklem románu o hrdinovi z afrického pralesa Tarzanovi. No a pokud jeho dílo alespoň trochu znáte, víte, že jméno nevlastního Tarzanova opičího otce, zlého opičáka, zní Tublat. No, když k tomuhle jménu Maťo Ďurinda, Pavol Horváth a Juraj Černý na začátku 80. let přidali příponu po vzoru tehdejších populárních dechových orchestrů, jako například Moravanka, vznikla dodnes populární Tublatanka. Nějaký čas vystupovali dokonce v Lidových krojích, no a v roce 1987 se na pultech objevilo již druhé album téhle kapely Zkusíme to cez vesmír.

0: bloku na beatu.
1: No a my se podíváme zase do NDR, do východní sféry tehdejšího rozděleného Německa. No a jedním z prvních interpretů právě odtud, kteří získali povolení ke koncertování v západním Německu na té druhé straně, byli zde již dnes zmíněni Pudis. Já osobně jsem dlouho nevěděl, co ten název Pudis, psáno Puhdis, znamená, jak vznikl, až jsem se později někde dočetl, že Pudis vzešli ze skupiny Udo Wendel Combo, založené v roce 1965. Když kytarista a zpěvák Wendel tuhle skupinu opustil, bylo potřeba vymyslet nový název, no a to jméno téhle vlastně nové skupiny bylo vytvořeno z počátečních písmen 4 zakládajících členů, tedy Peter, Udo, Harry a Dieter. No a my si tak právě od Pudis dáme skladbu Wilde Jahre, čili divoká léta z roku 1979.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: No a my se zase podíváme k našim bratrům na Slovensko, kde na podzim roku 1969 jeden z nejvýraznějších nejen rockových a nejen československých klávesistů Marian Varga založil skupinu jménem Collegium Musicum, kdy dalšími osobnostmi tu byly i legendární baskytarista Fedor Frešo či bubeník Dušan Hájek. No a já si tu tak laskám a prohlížím CDčko jménem Konvergencie, a protože to je přímo dvou CDčko, vyndal jsem z té krabičky disk číslo 2 a z něj si dáme tu známou pěseň z Kolovrátku s krásným textem Kamila Peteraje.

No a když už jsme před chvílí spočinuli na Slovensku, koukám, že zrovna dneska v Bratislavě hrají Iron Maiden a vy nám posíláte fotky a vzkazy ze své cesty právě tímto směrem. Tady koukám z Olomouce autobus, no tam musí být veselo. No a dostal jsem tady také časový harmonogram dneška, takže kdo vyráží ten Iron Maiden do Bratislavy, tak já to tady přečtu tak, jak to tu je, že ve 12.00 se bylo plánováno, což je tedy před hodinou, otvorení je pokladní a merch stánkou. V 17 hodin otvorení je dveří štadionu. Ano, pro ty, kdo chtějí být v první řadě, tak je nejlepší tam být právě takhle v těch 17 hodin. No a v 19.25, tedy za chvíli už po otvorení je Anthrax. Ano, to je teda předkapela, jak má být, to vám řeknu. No a 20.50, tedy 10 minut před 21. vtrhnou na pódium Iron Maiden. Já tam teda dneska nebudu, ale přeju vám to, samozřejmě posílejte dál klidně obrázky a vzkazy a zítra si můžeme o tom pošpitat, jaký to bylo. A ještě tady píšou, všetkým návštěvníkom výrazně odporučame včasný příchod na město konání a podujatia, aby mali možnost zaujať svoje město v hledisku v dostatočnom predstihu pred začátkom podujatia. Tak a ještě tu mám pozvánky, tohle je jasná věc a tady dobrý den se píše SDH Chrastěšov u Vizovic vás zve na kácení máje o 14.00 dětský den, který plynule přijde na kácení máje a Big Beatovou zábavu s kapelou Everest. Srdečně zvou hasiči Chrastěšov. Děkuji za přečtení, Radek, rádo se stalo. Pak tady se píše dnes Strašov z Přelouče, zastřešený parket, benefit, slaví 55 let, hosté Odysea a Markýz John, těšíme se, zdraví Lída od Kutné hory a ještě do třetice zveme vás do brněnského klubu M13 Roghel, nebo M13 Roghel, kde dnes 30.5. vystoupí od 20 hodin kapely Rosa Nocturna, Stoker a In Sinistra v rámci akce Laments and Whispers.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Polovina Čechů má sedavé zaměstnání a většina si během práce nedělá pohybové pauzy. To zvyšuje riziko civilizačních chorob. Většina lidí zároveň očekává větší podporu pohybu od zaměstnavatele, hlavně formou příspěvků nebo cvičení na pracovišti. Bezosová raketa spektakulárně explodovala ještě před startem, více Roman Všetečka.
2: Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě. Pátek asi ve 3 hodiny ráno našeho času se startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral zahalila do plamenu. Stalo se to během důležitého testu, kdy explodoval nosič New Glenn. Exploze otřásla domy v okolí a zabarvila noční oblohu do oranžova. Úřady zároveň ujistily, že nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost. Test se uskutečnil před plánovaným čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. K anomálii došlo během testu raketových motorů označovaného jako hotfire. Při něm je nosič ukotven a motory jsou spuštěné na plný výkon. Při tomto testu se ověřuje funkčnost celého pohonného systému, některé předstartovní procedury, ale třeba i to, jak se chová software v reálných podmínkách. Více se dočtete na technet.cz.
1: Západ Česka má nové letecké snímky ve vysokém rozlišení. Ortofotomapy s detailem 10 cm na pixel ukazují stavbu dálnice D6, rekonstrukci hradu Loket, ale i proměny Prahy. Snímky jsou zdarma dostupné na chytremapy.cz. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Ty kapitalisté, a ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
2: 8 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No já tu mám další oslý můstek, jestliže před chvílí jsme si povídali o tom, jak v Bratislavě dnes zahrají Iron Maiden, tak maskot téhle kapely je Eddie a já tu mám kapelu jménem Eda, nebo konkrétně Eda Művek, což je tedy maďarská rocková hudební skupina a byla založena v roce 1973 a tehdy tedy ještě pod názvem Riff. To slovo Művek v názvu značí původně dělnický původ téhle skupiny. Pochází z východu maďarského Miškolce, přezdívaného pro svůj rozvinutý těžký průmysl také Steel City, tedy ocelové město, něco jako naše Ostrava nebo Birmingham, odkud zase pocházejí Black Sabbath, ale to už by byla jiná písnička. My si dáme tu Edu a vybral jsem krásný živák z roku 1985.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No a my si dáme Turbo, ovšem ne to naše, ale kapelu stejného jména založenou v roce 1980 v polské Poznani a fungující sice už v mnohokrát proměněné sestavě, ale dodnes tihle polští Turbo byli, či jsou tedy o něco o mnoho tvrdší než to naše Turbo. No a mohli jsme u nás vidět třeba na pár společných koncertech s Citronem. Mně osobně se tehdy moc líbila deska Cavalleria Shatana, stále jí mám doma, no a právě z ní si teď dáme tuhle krásnou skladbu o Heliově kometě.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: Ano, víkend východního bloku, já tady samozřejmě i dnes pročítám všechny ty vaše vzkazy, tipy na další a další muziku právě odtud. Tady reagujete třeba, když jsem pouštěl Tublatanku, jak tady mám vzkaz, ahoj Jirko, ještě k Tublatance, výborné, bylo už jejich první album, ano, to je pravda. Tady zase, když jsem hrál ty Punkov, tedy přímo východoněmeckou, berlínskou, legendární kapelu, píše tady Víťák Milič 30, sedm, jejdamané Punkov, no bá, díky za připomenutí, musím si najít tu písničku, kde se v refrému zpívalo nečekaně Punkov, Punkov, ano. No a my si zase asi koukneme tady k nám na ten náš tuzemský český píseček a to mě tedy inspiroval Víťák Zdeněk, který říkal, že měl moc rád kytaristu Jiřího Jelínka a také skupinu Mahagon. Ano, Mahagon, tam jsem si vzpomněl, že je krásná skladba Slunečnice pro Vincenta van Gogha. Teď jsem to přečetl teda možná špatně, protože ten Van Gogh je Van Gogh nebo tak něco, že jo? Ale v každém případě ta píseň je moc hezká a dlouho jsem ji neslyšel, tak si ji teď dáme.

0: No a dalším jménem toho našeho víkendu je Riblia Čorba, což je srbská hardrocková skupina, která byla založena 15. srpna roku 1978 v Bělehradě, tedy v tehdejší Jugoslávii, a název znamená doslova rybí polévka. V tehdejším mládežnickém slengu to ale bylo také označení pro menstruaci. Zpočátku tahle skupina hrála cover verze skladeb od Rolling Stones, Deep Purple, Humble Pie a mnoha dalších, a postupně začala budovat vlastní repertoár, aby v prosinci roku 1978 vydala první single. Texty téhle skupiny jménem Riblia Čorba vzbudily v tehdejší Jugoslávii řadu politických kontroverzí, kdy například v roce 1982 sdružení bývalých partizánů protestovalo proti verši Blázni umírají za ideály z téhle následující písně Na západu hništa novo. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl a budu se na vás těšit zase zítra.
1: Ga javno vređa Samo ubica se ubio sleđa U Africi opet državni udar Umorni Turčin izazva sudar

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění jsou i unikátní exponáty, které Napoleon používal. Například cestovní necesér. Historik zámku Martin Rája, který se na vzniku expozice podílel, nám přiblíží její cenu.
2: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
1: Vystaven je například i originál obrazu Setkání u spáleného mlýna. Dominantou expozice je velkoformátový model bitvy u Slavkova. Součástí jsou i interaktivní prvky, včetně využití umělé inteligence. Tu autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Expozice je otevřená denně od 9 do 17 hodin. Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v kterém se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách až do 30-metrové výše. Linky umějí naložit speciálně upravený kamion jen za 2,5 minuty. Sklad vznikl ve dvou etapách, stál 1 miliardu 400 milionů korun, což je jedna z největších investic v historii podniku. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Ano, starý dobrý písničky, který i my tady v Československu jsme znali. Teda aspoň některý. Hlavně polský kapely letěly stejně jako ty maďarský. No ale pojďme se vrátit teda k těm polským. Kapelu Kult já jsem neznal za bolševika. Tak ji poznám společně s vámi aspoň teď. Je 14 hodin a 10 minut od mikrofonu Rádia Beat, vás zdraví Dan Kohouta. Pojďme tedy ke kapele Kult. To je kapela, která vznikla v Polsku v roce 1982. To mě bylo 20, přátelé. Jo. Kde jsou ty časy? Kapela, která funguje až do současnosti a byla vždycky a je velice plodná, protože natočila 17 alb, studiových samozřejmě a 4 ještě koncertní, takže živáky. Jak jsem řekl, sformovala se v roce 1982. Písnička Arachia je z roku 1988. No a co se týče ještě kapely, její žánr, tak ona promíchala různý žánry, začala punkem, postpunkem, nejme tomu rocková, klasická sestava, tedy nová vlna je taky zasáhla a jazz prý najdeme, nebo prvky jazzu najdeme i ty najdeme v jejich muzice. Nová fata, nebo fala, počkejte, jak to říkají Poláci, nová fala je nová vlna, jo? Vidíte to. Tak si pojďme pustit skladbu Arachia.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: komunisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a bolševický československý stát ještě navíc řídil Milouš Jakeš. Brr, to byla doba, přátelé. Tvoj, ať už se to nikdy nevrátí. Takhle jsem to chtěl říct. Za námi už to zaplať pánbu je, no ale Bůh ví, co nás ještě čeká. Veďte. Nebudeme dělat politiku, pojďme k další výborný a populární kapele. Maďarský kapele. Kapelu Kartágo založil v roce 1979 Ferenc Szigety a v roce 1981 vydali svý debutový album eponymní, tedy pod názvem, stejným názvem, jak se jmenovala kapela. A toho alba, si představte, se prodalo 178 tisíc kusů, kopií, chcete-li, jo. A právě proto kapele zajistilo velkou, velkou slávu. Po vítězství v mezinárodní soutěži v Rakousku, teď vím, že vůbec mohli vycestovat, získali smlouvu na dvě nahrávky pro západní Evropu. Koncertovali pak po Rakousku, ale pak už to byl hlavně sovětský blok, tedy hráli hodně ve východním Německu a v dalších tedy zemích. Kapela se rozpadla v roce 1985, ale v roce 1990 se znovu sešla na koncertě v Petőfiho Csarnoku v Budapešti, po kterým následovaly další dva koncerty v letech 1997 a 2000. V roce 2003 kapela zahájila 15 zastávkový turné, který vyvrcholilo jejich prvním novým albem po 19 letech. Od té doby jsou aktivní a často vystupují po celém Maďarsku. Jo. Kartágo, pamatujete? No, já jo, teda. Já jsem dokonce v maďarské kultuře sehnal desku, dvě desky, myslím, od nich. No, je to tak? Ta píseň je z roku 1984, kterou vám teď zahraju, a jmenuje se Keleti Ej. Nevím, co je Ej, jo, maďarsky. Keleti bych věděl. Já myslím, že to je jedno ze dvou nádraží v Budapešti, no možná jich mají víc, ale tohle jsou takový největší. Keletipu je tam a Nugatipu. Jo, kdo znáte Budapešť nebo kdo jste z Maďarska, tak mi zavolejte nebo napište, jestli se mýlím nebo ne. Ta písnička ovšem není Keletipu, ale Keleti Ej. A proč si pamatuju obě nádraží v Maďarsku? Tomu jsem se před chvílí taky sám divil. Protože já jiný nádraží, já, u nás znám samozřejmě Vilzoňák, že jo? A jak se to jmenuje? Masarykovo nádraží? Jo? Je to tak, jo? Nádraží Střed. Jež vidíte, já tím vlakem prostě moc nejezdím, jo. Ale proč zrovna tyhle dvě budapešťský? No protože se tam jezdilo na Big Beat, že jo, za bolševika do Budapešti. Tam to docela šlo za Kádára ještě, jo. Tam to bylo stejně, to byl bolševik stejně jako ostatní, ale ku podivu tam to bylo takhle volnější. Co se týče kultury, tak to šlo. A jezdili tam zahraniční kapely, třeba Kvíni, že jo, tam byli, no. A ne i oni. Tak proto si pamatuju Keleti. Keleti Ej, Kartágo.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku.
1: No jo, Big Beat vždycky zachraňoval lidstvo po celý planetě a to nemyslím nějak ironicky, to myslím naprosto vážně. Prostě hudba je hudba a ta Big Beatová, jak se to říká v tom fotbale, jak to je, něco to, že jo, a fotbalu zvlášť, tak něco hudbě a Big Beatu zvlášť. Nebo sláva fotbalu a fotbalu ne, sláda sportu a fotbalu, nevím, když tak mě napište, teď jsem to, ale vzpomněl jsem se na to takhle. Pojďme do Československa, do roku 1986, to je, z tohoto roku pochází písnička, kterou vám za chvilinku pustím. Já ty 80. léta, přátel, měl hrozně rád, i když to bylo fakt trpkým bolševismu, ale když je člověk mladý a je mu mezi 20 a 30, to jako ví docela slušný, že jo, tady ten věk, tak je mu v podstatě všecko jedno a užívá si života na plný pecky. Strašně rád na to vzpomínám. Nemá více méně žádný závažný choroby, jo, jo, dá se říct. Všechno stojí, no jak to říct slušně, prostě jde to, jo, za každým, v každém okamžiku, no takže žije muzikou, holkama, ne, že jako nějaký, jako promiskuji, za to nemyslím, jo, maximálně 3 za týden, ale prostě si toho života užívá plnými doušky. No a proto jsem zabrousil do těch osmdesátek ke kapele, která byla tehdy velmi populární, totiž kapela Dr. Max. Ta vznikla v roce 1980 a hned od založení tato parta se věnovala vlastní tvorbě. Nikoho nekopírovala, nikoho nenapodobovala a makala na svým vlastním originálním soundu a to se jim vyplatilo. Hrála na různých akcích, plesech, brigádách, koncertech, dokonce se jí podařilo obnovit koncertování v legendárním sále na Pražské Ořechovce, kam přicházelo i 300 diváků. Pozor, vám to možná přijde málo, ale to je fakt dost. Kapela se zúčastnila v roce 1982 legendárního Beat Salonu, kde obsadila 2. místo. No tak super, to byl obrovský úspěch. V roce 1984 měla už za sebou klip v televizní Hitčerádě, tak vidíte, pronikala mezi lidi docela úspěšně. Co docela? Během roku 1985 dochází ve skupině ke změnám, přichází klávesista Roman Holý. To je velice důležitá osoba pro kapelu Dr. Max. Kapela patřila v 80. letech předním představitelům nový vlny a na území tehdejšího Československa opravdu představovala jednoho z nositelů tohle nového stylu. No a vlastně prošlapávala cestu ostatním partičkám třeba i tím, že se podílela na obnovení beatových festivalů. Jako první česká kapela v amatérském statutu natočila oficiálně vydanou dlouhohrající desku. Vzpomínka na Dr. Max, dopisy v lahvích.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a půjdeme na jih a půjdeme do roku 1976. Pro porovnání, přátelé, 14 mi bylo v 76. a nastupoval jsem asi na Gimple. Ano, je to tak. Říkal jsem na jih, tak asi se domyslíte, že míříme do Jugoslávie, tedy do bývalý Jugoslávie samozřejmě, abych to upravil. Zajímavý je, že Jugoslávie i za bolševika byla trošku jiná země než ty země Varšavské smlouvy. Ona dokonce odmítla tyto, odmítl jít do Varšavské smlouvy, pokud si dobře vzpomínám, ale to by třeba Kourič, tedy Petr Koura, historik, co jsem ho měl tady ve zpovědnici, ten by nám to upřesnil, odborník na novodobé dějiny nebo současný dějiny, nebo jak se to jmenuje, tenhle ten obor, tak ty to byl trošku přeci jenom jiný. Taky jsem do Jugoslávie mohlo jenom na vízum, pamatujete si to? Nebo na tu, jak se to jmenovalo, já už si to nepamatuju, zaplať pambu teda, jo. Byly takový ty doložky různý, že jo. Ten devizovej příslib byl, to si pamatujete, vidíte, jak se mi to vybavuje. No a Jugoslávie byla právě tou zemí, kde jste tyhle ty papíry potřebovali, abyste se tam vůbec dostali. No a estebáci velice dobře kontrolovali, nebo úpěnlivě kontrolovali ti, kteří se vydávají do Jugoslávie, protože se z Jugoslávie zdrhalo třeba do přes Slovensko do Itálie, nebo do Rakouska a tak dále. Jo? Jenom připomínám tu dobu, prosím vás pěkně. V téhle zemi bylo spoustu skvělých kapel s takovou svou vlastní originalitou toho jihu, jako třeba kapela Bělo Dugme, nejznámější rocková kapela bývalý Jugoslávie, stejně jako řada dalších úspěšných kapel původem tedy z toho soustátí Jugoslávie, což bylo Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Hercegovina, že jo? Černá Hora ještě, myslím, že jo? Bělo Dugme konkrétně vzniklo v Sarajevu, a to v roce 1973. Kapela byla aktivní v takový zlatý éře jugoslávské populární hudby, což byly, přátelé, sedmdesátky. Byla vlastně takovým symbolem svojí doby. Název kapely v překladu znamená Bílý knoflík, ale to řada z vás určitě ví. Já bych chtěl ještě připomenout jejich frontmana nebo kapelníka, zakladatele Gorana Bregoviče. Goran Bregovič, výborný, výtečný muzikant, který ve své muzice hodně používal vlivů nebo nechal se inspirovat folklorem, tradiční balkánskou dechovkou a tak dále a tak dále. A ještě chci připomenout, že napsal spoustu filmové muziky pro svého kámoše ze hry Emira Kusturicu, což byl zase srbský režisér. Emir se potom nějak po té revoluci tak trošku zbláznil, ale to je jedno. Točil vynikající filmy. Černá kočka, Bílej kocour, že jo? A tak dále, a tak dále. Arizona Dream. Nádherná věc. To točil v Americe teda. No a to už zase jiná historie. Pojďme ke kapele Bělo Dugme. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Eto Bazhoču.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Elektromobily začínají být v provozních nákladech pro firmy výhodnější než auta se spalovacím motorem. Podle indexu Drivalia TCO 2026 vycházejí levněji nebo srovnatelně v 10 z 12 kategoriích, hlavně u větších vozů a SUV. Ještě v roce 2022 se to týkalo pouze jedné kategorie. Analýza vychází z 4letého operativního leasingu s komplexními službami a ročním nájezdem 30 000 kilometrů. Do výsledného indexu se promítly ceny před aktuálním zdražením pohonných hmot v souvislosti s válkou. Z velkých dálničních parkovišť jsou skládky.
2: Je to například stavební suť, televizory, počítače nebo kuriozity, jako třeba dřevěná latrína, vířivka nebo uhnulá exotická i domácí zvířata. To vše berou do ruky pracovníci údržby a správy. Za loňský rok takto navzpírali přes 2,5 tisíce tun. V celé České republice je 148 dálničních odpočívek, na kterých je přes 9 tisíc parkovacích míst, z toho víc než třetina pro kamiony. Právě tranzitující řidiči zahraničních kamionů odpad i vlastní výkaly neřeší podle našich pravidel. Dalším novým problémem je následek zelené jako energie, když v koších končí různé akumulátory do nářadí, koloběžek a dalších spotřebičů. Ty se pak na skládkách sami vznítí a je problém. Zatím to silničáři řeší čekáním na parkovišti, zda přes noc v kontejneru nezačne hořet. Z čistých českých silnic a dálnic zdraví Luboš Dvořák.
1: A kuriozita na závěr, vlastenecký smartphone amerického prezidenta s názvem Trump Phone T1 má na zádech chybně vyobrazenou vlajku. Místo 13 pruhů, které symbolizují původní kolonie, jich má jen 11. Podle odborníků jde o výraznou designovou chybu u telefonu propagovaného jako silně patriotický. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
0: Classic rock.

No, jsme v další hodince, 15 hodin a 8 minut, nebo už jsme, ano, tam jsme přesně v této chvíli. No a jdeme do Bulharska, přátelé, a do docela dávného Bulharska, do roku 1967. Zase pro srovnání, mě bylo 5, jsem 62. ročník, tak si to taky srovnejte, abyste věděli, kde se ocitáme. No a v tomhle roce, tedy v roce 1967, v Bulharsku vznikla velice populární kapela Šturcite. Šturcite, to znamená cvrčci, ano? Proč tenhle název hned vysvětlím? V každém případě Šturcite je ještě stále bulharská kapela, která patřila k prvním rockovým kapelám, které dominovaly hudební scéně v Bulharsku od konce 60. do konce 80. let. To bylo to jejich nejslavnější období. Vznikla v Sofii v roce 1967 a když zkoušeli kluci ještě jako v podstatě malí hošíci, tak jejich maminky chodili na jejich zkoušky. Ne asi furt, ale občas. To prostě hlídali, ano. A chlapci si furt nemohli vymyslet nějaký jméno pro kapelu. No tak v rádiu snad, nevím, jak se jim to povedlo, byla vyhlášena soutěž o název týhletý kapely. No a první nápad měli právě mamky chlapců, ano, a vymysleli cvrčci. Šturcite jsou cvrčci. No tak asi viděli ty svoje synky jako ještě takový cvrčíky, že jo, malý kluky, tak takový maminkovský název, ale představte si to, ono se to ujalo a skutečně si kapela dala tenhle název, tedy cvrčci bulharsky Šturcite. Doufám, že to bulharsky čtu správně. Navíc tam byla ještě jedna návaznost a to z Beatles, protože kluci poslouchali Beatles samozřejmě v té době 60. leta, že jo, samozřejmě. No a brouci a cvrčci, to se k sobě hodně blíží, protože cvrčci jsou taky broučci, no, co si budeme povídat. Ano, i když teda bulharští bolševici tu podobnost neměli moc rádi, protože brouci, respektive Beatles, byli v Bulharsku téměř zakázanou kapelou, protože to byl výplod samozřejmě toho imperialistického světa. Tak, jo, tak tady to snad ani nemusím vysvětlovat. Tak pojďme na kapelu Šturcite. Tady to mám teďka v azbuce ten název. Pěseň za teb. Já myslím, že to bude Pěseň za tebe, nebo za tebe.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Teď tenhle vstup zase musím trošku spojit se svým soukromím a s mým osobním životem, protože osmdesátky, přátelé, to byla nádherná doba. Jezdili jsme do kytlic na chalupu, kde jsme strašně kalili, mlátili do kytár a poslouchali novou hudbu, kterou jsem neobjevil já, ale Honza Vojáček s Petrem Zelenkou, to byli kámoši, kteří spolu měli taky výbornou kapelu. Honza Vojáček, světový chirurg, teďka kardiochirurg samozřejmě, to jméno někteří z vás možná znají. A Petr Zelenka, scenárista, divadelní a filmový režisér, toho znají určitě všichni, že ano. Tak tohle byly 12, kolik jim bylo 12, 14, oni byli jako tam tak propojeni s námi, Honza byl jakoby takovej mu švagr, nebo jak to mám říct, ano, tehdy. A ti přiváželi právě na kazetách nový party. Třeba přivezli polský kapely, Lady Punk, jo, Republiku třeba. A hlavně vozili ty český, novovlný český punkový kapely. A my starší, o já nevím, 6-7 let, jsme na to čuměli jak z jara. Už tehdy jsem byl asi starý, nebo co. V každém případě mě to hrozně chytlo, ta muzika, to je jasný. A přivezli i Jasnou páku, kluci. To vím, že se to tam sjíždělo dokola a dokola. Jasná páka totiž vznikla v roce 1981 kolem Michala Ambrože a kolem Dády Albrechta, který potom z kapely odešel. Malíře Dády Albrechta, no tak zase pamětníci ví, o co jde. A nejsou to snad ani pamětníci. Je to nedávno, kluci, je to 50 let nebo kolik, že jo. Co to je 50 let? Prd. No, takže takhle to všechno u mě aspoň začínalo a ty mejdany fakt byly úžasný, protože jsme se ty písničky učili, takže se to tam hrálo vždycky u ohně a nebo v hospodě kytlický. No krásný čas se musím říct, jo. Tak pojďme k Jasný páce, jak jsem řekl, založena v roce 1981. Dál už snad o této legendární kapele nemusím víc hovořit. Funguje dodnes samozřejmě. Teď je tam David Koller, Michal Pelant, Petr Váša, který zaskočil vlastně za našeho kolegu, kterého zdravím do nebe, Michala Ambrože, Marek Minárik, Radovan Jelínek, Pavla Táboříková, kterou taky zdravím, výborná bubenice, zpěvačka, Tereza Barešová a tak dále a tak dále. Tak, ale my pojďme do těch osmdesátek a já vám pustím písničku z roku 1984, která je takovou tou jednou z nejtypičtějších písní kapely Jasná páka. Tady jsou ty začátky, tady je to slyšet. Tady je ten origoš s kterým tehdy na začátku těch 80. let Jasná páka přišla. To byl ten charakteristický zvuk. Ty uječený backvokály těch holek, že jo? Výborný, roztomilý, fantastický. Bylo to novum, takhle tady nikdo předtím nehrál. A to mě na té Jasné páce, na těch začátcích neskutečně baví. A strašně mě to těší. A omlazuje. A já nevím, co všechno ještě to se mnou dělá. Ale v každém případě jenom pozitivní věci. Hala!

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: Ano, já to říkám pořád, Bůh žehnej Big Beatu. Pojďme do Polska ke kapele, která se jmenuje Lizard a už vznikla po rozpadu východního bloku, tedy v roce 1990. Ale jak si historicky

mentálního roku. Zkrátka, my tomu taky souhrně můžeme říct art rock, ano. A je to hudba opravdu velice vyvedená a krásná. Já vám pustím skladbu, která se jmenuje Autoportrét. Lizard z Polska.

0: trvaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: Já se vám teď přiznám, přátelé, k něčemu, jo? A zároveň se tady jakoby odhalím, to je jasný. Víte, co mám nejradši ze slovenské muziky? Tak možná někteří budou typovat třeba tu Blatanku. Jo, uznávám, bezvadný, ale to se mi nějak vyhla, jo. Nějak jsem jiný postřeh v té době. Ale co jsem měl hrozně rád, tak si představte, přátelé, Elan, některé písničky, jo, některé písničky. Poslouchal jsem to a rozhodně, a stojím si za tím, že to byla výborná kapela na úrovni a hrála výborný Big Beat. Zvlášť říkám v některých písních. Petr Naď, kterého zdravím, Petěrka. To je kamarád, my se kdysi setkali, bylo to hrozně fajn a taky ty popovky jsou samozřejmě takový ty sladkobolí, to je pro holky. Ale potom ty rockové věci jsou Svět je krásný zadok. To je moje oblíbená písnička už proto, že má vynikající text, který vystihuje v podstatě nejen tu minulou, ale vlastně i současnou dobu. Ano, ale co mě vždycky bralo a s kámošema v těch osmdesátkách jsme na různých mejdanech to taky hráli na kytary, tak písničky Pavola Hamela a kapely Průdy. Tak třeba, ježišmarja, Medulienka. Medulienka je moje láska, to byla nádherná věc. Nebo ta, no víte co, to tango takový, ježiš, jak se to jmenuje, Učitelka tanca. Jo, to bylo nádherný, ale spoustu dalších a dalších věcí, protože Pavol Hamel měl i takový progresivnější písně. V každém případě Pavol Hamel byl ikona slovenského poproku, nebo jak to říct, nebo šanzonu možná i. Tam těch žánrů pronikalo do té jeho muziky opravdu vícero. Tak se to krásně poslouchalo. Hlavně Pavol Hamel má, nebo měl, tedy neskutečně sugestivní projev, hlasový projev. Originál, byl to jeden z originálů, co na světě, ne, co ve světě hudby jsou. Takhle bych to chtěl charakterizovat. Pojďme si dát písničku z roku 1971, kurňa, to mi bylo 9. Abrakadabraka.

0: postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: No a ty postřehy jsou bohužel už ve naší účasti. Já se vrátím rekapitulačně k tomu čtvrtfinále. Švýcaři porazili Švédy 3-1, postoupili do semi. Norsko, Lotyšsko porazilo 2-0 a postoupilo Kanada, USA 4-0 a Finsko, Česko bohužel 4-1. Takže v semifinále je Švýcarsko proti Norsku. Ten zápas se teď hraje a je pauza po první třetině. No a večer se bude hrát Kanada, nebo se hraje Kanada s Finskem svoje semifinále. K tomu Švýcarsku s Norskem Švýcaři vedou po první třetině 1-0. Ten zápas probíhá zhruba asi takto. Švýcaři samozřejmě tlače jako svině a Norové využívají breaky. Zatím se jim žádný break nepodařilo využít, takže podle toho je taky po první třetině stav 1-0. No a ten program už jsem tedy říkal, teď probíhá zápas Švýcarsko-Norsko a od 20 hodin pak Kanada s Finskem druhý semifinále. Tolik postřehy z mistrovství světa v hokeji.
2: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
3: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz
4: Radio B.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Krkonošský rezort Špindl má po zimě novou atrakci, jakou nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Vodní nádrž Labská u Špindlerova mlýna se vypouští kvůli plánované těžbě sedimentů, které se do ní nahrnuly po povodních před 2 lety. Cílem prací plánovaných do letošního září je úplná obnova protipovodňové funkce vodního díla, kterou už plní 120 let.
1: Archeologové v severním Řecku po víc než 10 letech výzkumu poprvé představili skoro kompletní podobu monumentální hrobky Kasta v Amfipoli. Stavba bývá spojována s elitami okolo Alexandra Velikého. Je označována za největší pohřební monument objevený na území starověké Makedonie. Amfipolis se nachází zhruba 100 km od Soluně. Nejznámější muzeum světa, pařížský Louvre, čeká největší přestavba za posledních 35 let. Její cena se podle odhadů pohybuje okolo miliardy eur, což je přibližně 26 miliard korun. Dojde k ní kvůli mnoha problémům, kterým Louvre v poslední době čelí. Ať už se jedná o nedostatečné bezpečnostní vybavení nebo o chátrající infrastrukturu, a na svém místě nezůstane ani ikonická Mona Lisa. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: Čas letí, vidím to na hodinách, je už 16 hodin a 8 minut. Posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. A pojďme k dalším kapelám východního bloku a pojďme zpátky do Maďarska. Pustím vám píseň od kapely P-Mobile nebo P-Mobile, jak chcete, v každém případě je to zkrátka Perpetuum Mobile. Kapela, která vznikla v roce 1973, kapela, která hrála takový hard rock, už tam byly takový nástiny progress rocku. Ačkoliv měla mraky fanoušků, nemohla se dopracovat k prvnímu albu. Nakonec se to podařilo až v roce 1984. Velice zajímavá maďarská kapela, víme to všichni jasně, že jo, nebo vidíme to jasně, vzpomínáme jasně zatím ještě a vzpomínáme si na Omegu, vzpomínáme si na Lokomotiv GT nebo Lokomotiv GT, pamatujete, a možná ještě tu Kartágo, ale víc kapel jsme jaksi v té době neznali, ale v tom Maďarsku tam fakt bylo mraky vynikajících kapel, jako třeba kapela, která se jmenuje Perpetuum Mobile, nebo P-Mobile, nebo P-Mobile, jak chcete. No a já vám pustím skladbu z roku 1978, která se jmenuje Kev Torintoš Dal.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rychlovka z hokeje, přátelé, hraje se první semifinále Švýcarsko proti Norsku. Mluvím samozřejmě o mistrovství světa v hokeji. A Švýcaři opravdu jedou od prvního zápasu až po toto semifinále, jak parní válec. V druhé třetině vedou nad Nory 2-0, ačkoliv Norové hrajou skvěle, snaží se bránit, ale ti Švýcaři jsou prostě lepší. Tipuju je letos na mistry světa. Ale to je jenom můj tip. Není závazný pro vás, kteří třeba sázíte. Jinak krásný hokej, musím říci. No a teď se ze Švýcarska z Curychu přeneseme do Brna, protože v Brně je krásně, co si budeme povídat, že jo? Nakonec i pan Mládek zpíval výbornou písničku Brno je krásná loď za děvčaty z Brna choď, že jo? Bylo to tak nějak, že jo? Nádherná píseň. Tak děvčata v Brně jsou, věřím, skutečně krásná, ale nás zajímá teď Big Beat brněnský. Fenomény toho brněnskýho nebo moravskýho, chcete-li, Big Beatu, tak se mě vybavují vždycky dvě kapely, Synkopy a Progress. Ano, i když Ulrich se svojí sestrou Hanou, ty byly taky vynikající, začínali taky Big Beatem. Vůbec ty moravští muzikanti mají v sobě takový esprit, originalitu. Ten folklor je tam v nich cítit. To je prostě velice kouzelná země, ta Morava, že tam ta originalita v tom folkloru je. Jo, vzpomeňte na sbírku Františka Sušila. Já jsem kdysi s ní taky čerpal s jednou mojí kapelou. A Čechomor, že jo, Franta Černý z toho vytvořil spoustu písní. Vzpomeňme na Buty, tak to je spíš Ostrava, že jo, ale další originál. Takže to Fléret, ježišmarja, ty mám taky rád. Jo, nevím, jsem se tak jako rozpomněl, víte, na tu brněnskou ježišmarja Vlasta Rédl, na toho nesmím zapomenout, to je můj nejoblíbenější moravský muzikant. A takže je zcela logický, že i brněnský Big Beat, art rock, vlastně progressive rock, takhle vyrostl a skutečně znamenal mnoho a mnoho a znamená to dnes. To jsem chtěl jenom moravským muzikantům teď před nimi smeknout, protože skutku mají neskutečný progres v sobě. A proto si zahrajeme kapelu Progres. A píseň z roku 1984. Neznámý génius.

profesor Rauch Ješokován. Rovnice neřešil stroj, ale člověk. Geniální matematik.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Já jsem v souvislosti s víkendem východního bloku mluvil o moravských muzikantech, protože jsme si hráli progres a jeden z moravských posluchačů mi zavolal sem do studia. Čau Honzo.
2: Nazdar.
1: Hele, nejseš jedinej, jo, protože tady mi volá spoustu lidí. Tak až mě to donutilo si někoho vzít konečně do toho éteru, protože mi to přijde blbý, že já mám rád, jestli s váma můžu na daný téma pokecat. No a já jsem se zmiňoval o mých oblíbených moravských kapelách a mimo jiné jsem jmenoval Hanu a Petra Ulrichovi. No a ty jsi k tomu měl přímo konkrétně k ním příspěvek, takový, nevím, jak to mám říct, příspěvek je hnusný slovo. Měl jsi zkrátka zážitek.
2: Zážitek, přesně.
1: No, tak povídej.
2: No, nádhera, říkám, byli jsme několikrát v Mahenovém divadle jako na nich.
1: Ano.
2: Bylo to úplně úžasný, fantastický. Paní Ulrichová, to je prostě klobouk dolů, to je hlas. Takhle.
1: No, já právě ten její hlas, člověče, ona když zatlačí na ten hlas, tak já mám pocit, že se v Brně rozkejvají zvony, protože...
2: No, to je fakt nádhera.
1: Jako. To je něco neskutečného.
2: To je tam jako tak nějak, jakoby, tak jako nějak, on to tam jako nějak doprovází, nebo prostě to, ne, prostě oni, ale obrva jsou fantastický, jako. To, prostě,
1: no jsou, no.
2: Paní Ulrichová, když se to prostě pustí, tak to je něco.
1: No, pan bratr, tedy Petr Ulrich, je vynikající muzikant a vynikající aranžér především.
2: Je, jasný,
1: jo, takže
2: je,
1: on... Ne, a já jsem... Oni začínali s Big Beatem, že jo, pak se k němu tak různě vraceli, ale největší úspěch měli asi s kapelou Javory.
2: Ano.
1: Javory. Že jo, dokonce mají
2: Javora,
1: stejnou...
2: Právě na Javorech jsme byli, jako no.
1: No. A mají stejnou jmenou píseň, že jo, Javory, Javory,
2: no.
1: Kde ta Hanka, paní Hanka teda, rozezní ten svůj nádherný, ona má nějaký takový alt mezzosoprán, nevím...
2: No.
1: Jak bych to...
2: Popsal, jako
1: no, a to je prostě něco neskutečného. Já jsem je člověče někdy ve Strážnici slyšel živě a opravdu to není trik. Jo,
2: no,
1: to je její hlas. To je prostě fantazie. No,
2: v tom tak... divadle to bylo úplně fantastické.
1: To no, tomu rozumím, no. Jasně. Tak hele, Honziku, já ti děkuju za příspěvek, protože to je hezký připomenutí za stý moravský muziky, která je, jak bych to řekl, nejlíp pestrobarevná.
2: 30 let, jo, co jsem tam byl.
1: No, no, vidíš to. Ale vůbec, co se týče jako v tom rozsahu těch, tý moravský muziky, který ten rozsah je tvořen těmi různými kapelami, tak je to fakt od Buty přes Javory až přes Fleret, až přes Progres a já nevím, kam ještě bych ještě zabočil. Tak je ta hudba strašně pestrobarevná. To vám docela závidím, právě jak tam je cítit, já jsem o tom mluvil, ten folklor, víš, ten zevnitř nebo z hlubiny té duše, to je fakt hezký a ty muzikanti jsou tím zaplať pámbu, Honzo, poznamenání, víš? Hele, díky moc, měj se hezky.
2: Taky, díky.
1: Čau, čau, ahoj, ahoj. Tak a my jdeme zase trošku jinam, na sever.

Kelnický. No, mají spoustu hitů. Třeba Voláš Bardze obci, nebo Krizisová Narčečona, nebo Narzečona, já polsky neumím. Zamky na piasku, to bych asi dokázal takhle přečíst, Vademekum skauta a tak dále a tak dále. Tahle kapela mě ovlivnila neskutečně. Ne, že bych dělal muziku podle kapely Lady Punk, ale něco do mě ty kluci v té době v těch osmdesátkách vložili. Nějaký, nevím, něco, co se pak nějak vynoří, ani nevíte jak a nevíte vlastně, už se ani nepamatujete od koho. Ale vím, že jsme vždycky strašně tam píjeli, když už jsme měli několik piv v sobě, výbornou pecku od kapely Lady Punk, která byla jedním z velkých hitů. A jmenuje se Mě!

0: si řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: No a v Polsku ještě zůstaneme, akorát změníme žánr, protože Lady Punk hráli to, co hráli, co jste slyšeli. Měníš Zero, to byla moje oblíbená, dodnes je to moje oblíbená píseň. Ale pak mojí opravdu oblíbenou kapelou polskou byla a je kapela SBB, nebo SBB, chcete-li. Já jsem na nich byl i tady za bolševika na koncertě něco úžasného. Někde jsem měl i LPčko od nich, ale nějak by velká to tam dal k popelnici. Tak to se stává. Škoda desky, ale dá se sehnat samozřejmě. No a ta kapela SBB patřila k tomu ranku jazz roku, progressive roku polskýho. Ona vlastně původně hrála jako trio, který doprovázelo Česlava Němena. Pamatujete na Česlava Němena? Taky geniální muzikant, geniální muzika. Oni s ním hráli 2 roky, ale pak ta spolupráce nevydržela, a to kvůli silným uměleckým osobnostem. Na jedné straně Česlav Němen a na druhé straně Josef Skřek, tedy multiinstrumentalista, kytarista kapely SBB. No ale přesto, že se rozešli, tak zůstali přáteli až do Němenovy smrti, takže žádný nějaký ostrý střet to nebyl v každém případě. První album s názvem SBB bylo nahráno v roce 1974. Ta její muzika je nádherná a já jsem je pamatoval právě v tom složení klasickým, že Josef Skřek, kytary, no tak jak jsem říkal, byl to multiinstrumentalista, ale on hrál, nebo spíš kytary, Josef Skřek basa, fortepiano, hamundky, to všechno zvládal, různý můgy, nebudu vysvětlovat všechny ty možný druhy tohoto klávesového nástroje. No a já jsem se splet, omlouvám se, na kytaru hrál Apostolis Lakis Antimos, toho jsem zažil taky živě, kytary, buzuky, na bicí hrál taky basová kytara. Oni si to tam teď kluci tak různě střídali. A ještě si pamatuju Jerzyho Piotrovského na bicí. Ten s nima hrál, tedy s kapelou SBB, od roku 1971 do roku 1993. Slavek Jíša, náš kolega, externí byťák, jak by se dalo říct, ten neustále propaguje kapelu SBB, zve jí sem do České republiky, pořádá koncerty, což je od něj hrozně hezký. Jediný, za co se stydím, že jsem ani jednu výzvu Slavka nevyslyšel a nezajel jsem někam na koncert SBB. Já se Slavkou omlouvám, ale prostě nedostatek času, co se dá dělat. V každém případě pojďme si tuhle kapelu nejenom připomenout, ale představit i těm, kteří třeba SBB neznají, a aspoň nalákáme, až Slávek Jiša kapelu přiveze sem do Prahy, tak sem do Česka, tak využijte toho, jděte se na ně podívat, je to fantastický. Já vám pustím skladbu z roku 1978 a ta se jmenuje Groovin a je to opravdu jazz rock, progress rock, ale fantastický, šťavnatej. Není to žádná taková ta ptákovina, jak se tam různě ty muzikanti exhibujou na různých nesmyslných předlouhých solech, ale má to prostě kontinuitu ta hudba, drží to při sobě a je to opravdu harmonický celek.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Polovina Čechů má sedavé zaměstnání a většina si během práce nedělá pohybové pauzy. To zvyšuje riziko civilizačních chorob. Většina lidí zároveň očekává větší podporu pohybu od zaměstnavatele, hlavně formou příspěvků nebo cvičení na pracovišti. Bezosová raketa spektakulárně explodovala ještě před startem, více Roman Všetečka.
2: Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě. Pátek asi ve 3 hodiny ráno našeho času se startovací rampa 36 na kosmodromu Cape Canaveral zahalila do plamenu. Stalo se to během důležitého testu, kdy explodoval nosič New Glenn. Exploze otřásla domy v okolí a zabarvila noční oblohu do oranžova. Úřady zároveň ujistily, že nehrozí žádné nebezpečí pro veřejnost. Test se uskutečnil před plánovaným čtvrtým startem rakety, který se očekával v příštích týdnech. K anomálii došlo během testu raketových motorů označovaného jako hotfire. Při něm je nosič ukotven a motory jsou spuštěné na plný výkon. Při tomto testu se ověřuje funkčnost celého pohonného systému, některé předstartovní procedury, ale třeba i to, jak se chová software v reálných podmínkách. Více se dočtete na technet.cz.
1: Západ Česka má nové letecké snímky ve vysokém rozlišení. Ortofotomapy s detailem 10 cm na pixel ukazují stavbu dálnice D6, rekonstrukci hradu Loket, ale i proměny Prahy. Snímky jsou zdarma dostupné na chytré mapy.cz. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku na Beatu.
1: No to nám to s těma starýma časama letí. Už je zase 17:15. To je ale fofr, ale já mám další ještě pecky připravený. V každém případě mám připravenýho Vláďu. Vláďu, a tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Vláďa z Chebu, který zareagoval na SBB nebo SBB. My jsme vždycky říkali SBB, ale říkalo se SBB a ono je to úplně jedno. Prostě polská kapela Josef Skřek, že jo, jako šéf týhletý party a tvůj pes se mnou souhlasí, to mám radost.
2: Jo, zase souhlasí se vším.
1: No jo, no tak mám, aspoň někdo se mnou někdy souhlasí, rozumíš? Jo? A vzpomínal jsi na koncert SBB, a to mě strašně zaujalo, Vláďo,
2: no.
1: Na koncert SBB na Chebském hradě.
2: Hradě, ano, ano.
1: To muselo být fantastický.
2: To bylo perfektní.
1: A kdy to bylo, prosím tě, v kterém roce?
2: 78.
1: A to jako bolševik povolil tam takhle?
2: No jistě, když to byli soudruzi z Polska, ne?
1: Jo, soudruzi z Polska, to je pravda, ano.
2: No, takže jako to bylo úplně v pohodě. Dokonce tam byl i Mišík.
1: Mišík tam byl, ale ten, no tak ten možná, když jsi to říkal, 78?
2: No.
1: To ještě mohl hrát, ne? Nebo už nemohl hrát, já už si to nepamatuju.
2: Protože pak jsme skončili tady na Chebské plovárně, to ještě fungovalo, teď už nefunguje.
1: Jo, to byla ta přehrada Skalka.
2: Skalka, ano, ano.
1: A to
2: ano.
1: Už nefunguje plovárna na Skalce?
2: Ne, protože Helmuti do toho pustili nějaký synice a zakázali koupat, tak zrušili plovárnu.
1: Aha, to je výborný, no. Samá dobrá no. Zpráva teda. Aspoň ty vzpomínky zůstaly. Dobrý. A ten koncert teda...
2: Ten byl perfektní, tyva. To si nedovedeš představit. Když oni na tom pódiu, teď jsme tam seděli takhle prostě na těch, na tom kopci jenom, nebo kopečku,
1: no.
2: Jo, a to bylo, hele, já když jsem se potom, když, protože byl session ještě právě na té plovárně,
1: ano.
2: Jo, a když jsem se tam s Česlavem potkal a prohodili jsme zo pár slov polsko-českých, jo, ale dobrý, ahoj, čau, nazdar, babi, a takovýhle, ale bylo to, jo.
1: Počkej, ty jsi řekl s Česlavem. To znamená s Němenem?
2: Ano.
1: Takže SBB tam byli s Němenem tehda?
2: Ano.
1: Toho ještě jakoby doprovázeli jako doprovodná kapela s Česlavem Němenem.
2: Ano.
1: Ty vole, to jsem nezažil, to ti závidím teda.
2: No, paráda. A on byl takový obyčejnej, úplně obyčejnej, prostě
1: a kolik ti bylo, skromnej. A kolik ti bylo v tom 78?
2: Jako tobě.
1: Jako mě, kolik mě bylo v 78?
2: Schválně, spočítej no, to.
1: Tak to bude rychlejší, já vím. 16 nebo kolik?
2: 16, no.
1: To by bylo 16, jo.
2: No.
1: A tebe maminka pustila na Big Beat, jo.
2: Já jsem se jí neptal.
1: To jsem si myslel. Tak hele, Vláďo, díky za tuhle krásnou vzpomínku,
2: no,
1: kterou ti závidím, jakože SBB ještě s Česlavem Němenem. A teď to není připravený, já jsem si to tady už tak dal, no. Podle nálady, já ti toho Česlava pustím.
2: Ještě jednou.
1: No jasně, tady tentokrát.
2: Perfektní.
1: No počkej, a to je pecka z roku 1967. Takže
2: tak to
1: s ním
2: byl,
1: ještě...
2: To mi bylo 5.
1: No, to s ním ještě SBB nehrál jako doprovodná
2: no,
1: kapela.
2: No, to asi ne.
1: Takže to hrál ještě sám. Ta písnička se jmenuje, a teď se mnou budeš souhlasit, asi Vláďo, ta písnička se jmenuje Divný je ten svět.
2: No, je švět. To divný svět. No.
1: No, je to divný svět. Je to pravda, no, takže tady se shodneme, nebudem to dál rozebírat, radši, viď. Každý,
2: ne, radši
1: obavíme,
2: ne.
1: O co jde. Takže já to pustím, je to nádherná skladba a připomínám všem i ostatním, nejen Vláďovi, není to takovej ten klasický Němenův jazz rock,
2: ano,
1: ale je tahle ta písnička Divný jest ten švět. Je švět, ano. Je to píseň taková, jak bych řekl, no je to písnička, jo, taková no, ta písničková no. Forma, že to není nějaký ty plochy strašně dlouhý a tak dále, jakoby progress rockový nebo jazz rockový, a je to fakt nádherná, melodická, Pecka, takže pro tebe, Vláďo, a pro vzpomínku na Chebský hrad SBB s Česlavem a pro všechny ostatní posluchače, Vláďo.
2: Dávám volume doprava, ať to slyší Barnoušek.
1: Výborně.
2: S tobou souhlasím.
1: Dobře, díky, měj se hezky. Čau, čau.
2: Taky čau.
1: Ahoj. Česlav Němen, opravdu významná osobnost polský progres rockový hudby, už je tedy v rokovém nebi, zdravíme ho nahoru. A jeden opravdu, proto byl propojený s EBB, to má, s SBB, to má samozřejmě logiku. A jeden opravdu z velkých men, jako světový muzikant, přátelé, jo? Nejen jako polský a pro východní blok. Česlav Němen byl osobnost, která obsáhla celou tuhle planetu. No jo, nebyl zas tak uznaný, protože, co si budeme povídat, ale divný je ten švěd.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No, procházíme se po hudební mapě bývalý východní Evropy a cupitáme zase zpátky do Budapešti, protože vás dovedu k další fantastický kapele. Lokomotiv GT nebo Lokomotiv GT se taky říkalo, nebo LGT se zkracovalo. To byla maďarská rocková kapela, já to řeknu jinak, maďarská rocková skupina a vlastně super skupina, která byla založena v roce 1971. No a je to jedna z nejvýraznějších skupin maďarské rockové muziky a ve své době byla vnímána nebo velmi dobře známa i v tehdejším Československu. To je fakt. Kupovali jsme desky maďarské kultuře, co si budeme povídat. Proč super skupina? Tato kapela vznikla v Budapešti v roce 1971, co už bylo řečeno. No a zakládající členové byli známí muzikanti Gábor Preser, to je kurňa jméno, to je něco jako náš, já nevím, třeba Michal Pavlíček, nebo no, my těch osobností rokových máme, Vladimír Mišík třeba, jo? Tak taková jakoby podobná pozice je v tom žebříčku těch známých osobností rockového světa. Takže Gábor Preser, klávesák a zpěvák, bývalý člen kapely Omega, bubeník Josef Laux, baskytarista, Karoli Frendreis, bývalý člen kapely Metro a solový kytarista Tamáš Bárta přišel ze skupiny Hungária. Ano, takže tady vidíte, že to byli ti nejlepší z těch nejlepších, kteří dali dohromady kapelu Lokomotiv GT, nebo Lokomotiv GT, jak chcete. Ano, tak to jsem chtěl jenom přiblížit. Nádherná skladba, která se jmenuje Anandba, teď to řeknu určitě blbě, protože fakt maďarsky neumím. Anam, když tak mě opravte, Anandba Oltozot Lány. Rok 1971. Anamba Oltozot Lány. Děláme maďarsky.

No a poslední moje bleskovka, čili rychlovka z mistrovství světa ve Švýcarsku, z mistrovství světa v hokeji samozřejmě. První semifinále Švýcarsko-Norsko je ani ne minuta do konce zápasu a Švýcaři vyhrají tenhle zápas, zatím je to tedy 6-0. Možná ještě nějaký gol přidají, protože tak, jak procházejí tímhle turnajem doma, tak to je něco neskutečného.

měl doma ve stodole. Já ani stodolu nemám, ale tak se jmenuje kapela. Kluky znám osobně, léta jsme spolu tak různě se na Petince třeba jsme hráli, že jo, a tak dále. Krásné nové stroje stále, nebo taky vystupují pod zkratkou KNS, kapela, která patřila k průkopníkům České nový vlny. A v roce 1982 jí v Kutné Hoře založili společně Standa Diviš, to je frontman, Robert Nebřenský, ten je taky frontman, ale kapely Vltava teď, že jo, a Martin Choura. No a oni byli inspirováni art rockem a jazz rockem, k aranžmá využívali třeba violončelo tehda v těch 80. letech. I početnou dechovou sekci, ta jim zůstala dodnes, s takovým tím big bandovým zvukem. Postupem času převládla spíš funková stylizace, což se mi strašně líbilo. To mě fascinovalo na nich. Oni mě vlastně inspirovali k dechové sekci, to je fakt. Standa mě to takhle naved. No a postupem času převládla ta funková stylizace doplněná při koncertech o opravdu takový šílený, excentrický kabaret s bizarními kostýmy a opravdu divokými pohybovými kreacemi. Standa Diviš tančil tak, jak je to ve slavné písni Pražského výběru, jako kdyby ho kousla tarantule. Opravdu jsem někdy měl strach u něj, o Standu, jestli náhodou to je fakt hraný, nebo jestli nemá fakt epileptický záchvat. Ale byla to strašná prdel. A koukat se na ně, to bylo hrozně zábavný. On v těch 80. letech měli chlapi nebo kluci obrovský úspěchy. Tak tolik k tomuto, krásné nové stroje. Zdravím chlapce, pokud poslouchaj. A teď už Palmovka, rok 1987. Tedy Palmovka ne místo, ale Palmovka píseň z roku 1987. Krásné nové stroje. KNS, Standa Diviš.

0: víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Tak to byla moje nejoblíbenější punková kapela Offspring, která nebyla z východního bloku, ale ze Spojených států, ale vracím se do toho východního bloku a vracím se podle mě excelentně. Ne, že já excelentně, ale excelentně prostřednictvím kapely Pudis, což byla německá kapela, která vznikla v Oranienburgu v bývalý NDR v roce 1969 už. Přestože byla populární především ve svém rodném východním Německu, rodný východní Německo, to zní hrozně, tyjo, proslavila se i za jeho hranicemi, tedy hlavně v západním Německu. Pudis byly jedněmi z prvních východoněmeckých kapel nebo interpretů, jimž bylo povoleno bolševikem vystupovat v západním Německu. No protože oni byli tak dobří, že zkrátka jakoby byli pro toho bolševika vyslancem, představitelem opravdu vynikající soudobé kultury, jak bych to tak řekl vlastními slovy. Prostě se chlubili, jak to u bolševiku bývá, cizím peřím, no, to je jedno. Takže dostali se do západního Německa a jedná se o jednu z nejúspěšnějších rockových kapel zpívajících německy už v té době, ano, teď Rammstein, to už je nová generace, to je jasný, ale opravdu Pudis byli ti první, nebo jedni z prvních. Kapela ukončila svoji činnost v roce 2016. Pojďme si vzpomenout na Pudis, taky jsme se kupovali ne v maďarský, ale v německé kultuře, že jo, to je jasný, byly tam fronty na jejich LPčka, ta píseň se jmenuje Wenn Traume sterben. To řeknu německy. Wenn Traume sterben. 1977. To německy říct neumím.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Slavkov u Brna na Vyškovsku má novou stálou expozici s názvem Slavkov a Evropa v období napoleonských válek. Je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění jsou i unikátní exponáty, které Napoleon používal. Například cestovní necesér. Historik zámku Martin Rája, který se na vzniku expozice podílel, nám přiblíží její cenu.
2: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
1: Vystaven je například i originál obrazu Setkání u spáleného mlýna. Dominantou expozice je velkoformátový model bitvy u Slavkova. Součástí jsou i interaktivní prvky, včetně využití umělé inteligence. Tu autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Expozice je otevřená denně od 9 do 17 hodin. Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v kterém se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách až do 30-metrové výše. Linky umějí naložit speciálně upravený kamion jen za 2,5 minuty. Sklad vznikl ve dvou etapách, stál 1 miliardu 400 milionů korun, což je jedna z největších investic v historii podniku. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: kapitalisté. A ty řídí a dělají tak, jak jim to vyhovuje. A u nás je to státní záležitost.
1: Pamatujete? V celé východní Evropě mohli lidé jen to, co jim bylo režimem dovoleno. Proto není divu, že se rozjel hudební buldozer jménem Big Beat, který zboural veškeré hranice. Víkend východního bloku po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
2: Jsme v poslední hodině odpoledního vysílání, no a taky se přesuneme do českých Luhů a Hájů, co se týče bývalého východního bloku. Rebels, někdy též označováni jako The Rebels. To byla československá kapela, založili ji v červenci 1967 Jirka Korn a Svatopluk Čech. Zazářili v roce 1967 s takovým tím klasickým West Coastovým repertoárem, téměř kompletně převzatým od amerických The Mamas and Papas, West Coast. No, to je takový ten kalifornský Big Beat, abych to vysvětlil nebo dovysvětlil. Ve své hudbě používali taky vlivy britského Mercy Beatu, takže to byla taková směs v té době velice populární. Nejen na západě, ale samozřejmě i tady pronikalo, protože mladí lidi se pásli po skvělé muzice. Na prvním československém beatovém festivalu v roce 1967 zvítězila kapela Rebels v kategorii objev roku. Roku 1968 vydali svý první album Šípková růženka, to nás zajímá. Na podzim 68 odjeli na dlouhodobý turné po západním Německu, v tom 68. to ještě šlo. Ale hráli nejen v západním Německu, hráli v Polsku a v Rakousku. No a kapela se začátkem roku 1970 bohužel rozpadla. Tak, až jsem se z toho zakuckal. Tak, album Šípková růženka. No tak, asi takový to nejznámější od Rebels. Tak si dáme titulku, co říkáte? Rebels, rok 1968, Šípková.

0: bývaly doby, kdy byl svět rozdělen pouze na východ a západ. A přesto tu byl žánr, který tyto hranice nikdy nerespektoval. Big Beat. Víkend východního bloku. Na Beatu.
1: A zůstaneme ještě v Česku, teda v Československu. Což kapela The Rebels taky patřila do Československa, to je jasný, ale tady navíc budeme mít i tu československou spolupráci. Když řeknu jména, hned vám to bude jasný. Pavol Hamel, Marián Varga a Radim Hladík a jejich úžasný album na druhém programu Sna. Máme rok 1976. Tak jak asi dopadla spolupráce těchto vynikajících muzikantů, těch obrovských osobností, jako byl Hamel, jako byl Marián Varga a jako byl Radim Hladík. Aha, samozřejmě skvěle. Na druhém programu Sna, rok 1976.

0: víkend východního bloku na Rádiu Beat.
1: No a další legendární kapela, další, dá se říct, takový úkaz, který nám rozzařoval tváře i duši. Maďarská legenda Omega, kapela, která společně s Lokomotiv GT patřila v 70. letech k nejlepším interpretům progresivní rockové muziky. Její sláva daleko překročila hranice tehdejšího takzvaného východního bloku. Jejich nejznámější písní je Děť háju lán, často hrajem, že jo. Dneska se mi teda vyškrt z repecu, protože tady máme Omegu zase znova, tak se kolegové nebudou určitě zlobit. V českém prostředí tato skladba, tedy Děť háju lán, je známá v podání Aleše Brichty pod názvem Dívka s perlami ve vlasech, to taky všichni víme. No a jejíž cover v angličtině White Dove pořídili zase němečtí Scorpions. Takže vidíte, že tahle skladba opravdu dosáhla velmi daleko. A to ne svou agresivitou, ale svou krásou. Přátelé, to je třeba rozlišovat. Ano, Omegu založili v září 1962, je to jsem se narodil. Hráč na klávesový nástroje László Benkő a zpěvák a kytarista János Kóbor. Jako skupinu, která hrála cover verze britských, amerických rockových skladeb. No a pak přišel Tomáš Mihálik a Josef Laux, bubeník skvělej, že jo, a kytarista Györgyi Molnár. Kapela se začala přetvářet k vlastní tvorbě a potvrdil to pak Gábor Preser, který v roce 1968 napsal pro kapelu první původní skladby a pak už se to rozjelo a Omega svištěla jako na drátkách, i když Preser a bubeník Laux odešli právě do Lokomotiv GT. Tady ty dvě kapely se tak prolínaly, to u nás známe taky, že jo, třeba já nevím, Výběr Stromboli by se dalo říci, že jo, že to takhle se prolíná různě, hostuje navzájem a tak dále. Tak to asi bylo. Pojďme tedy zpátky do roku 1979, kdy Omega nahrála krásnou skladbu, která se jmenuje Juste Écheur.

No a teď už poslední písnička dnes ode mě z východního bloku. Samozřejmě pokračujeme s Jirkou Roglem zítra zase. Tak to bude polská kapela, taky velice populární v té minulé době. Budka Suflera. Kapela, která vznikla v roce 1969 už v Lublinu. Původně hrála taky různé cover verze, převzatý skladby, spíš takový bluesovky, jako třeba John Mayall, Bill Withers nebo Led Zeppelin. No a později se od toho blues roku přeorientovali chlapci na hard rock a symfonický rock a začali psát vlastní repertoár v polštině, tedy v polském jazyku. Prvním hitem byl Čieň velké gůry, jo, který byl inspirovaný tragickou smrtí horolezce Zbigniewa Stepka. No a pak postupem času se kapela Budka Suflera zaměřila na melodický takový pop rock, no a vynikla především v rockových baladách, tedy oploňovácích, že, jak já říkám, z níž nejúspěšnější byl Jolka, Jolka, Pamětaš, byla v čele hitparády polského programu televizního hudebního zkrátka, jo, to teď tady budu říkat ten originál název, protože je to úplně jedno. V roce 1975 skupina vydala první album, první desku a na té desce hostoval i Čieslav Němen, kterýho jsme dneska připomínali ve spolupráci s SBB, ale i s jeho solovou kariérou. Já vám tedy pustím od kapely Budka Suflera píseň, která se jmenuje Zaostatný groš z roku 1981. Pak už roková pípa a Radek, na to se určitě těšíte. A já se zase s východním blokem budu těšit zítra odpoledne. Tak, krásný horký sobotní večer, plný skvělý muziky, s rádiem být teda samozřejmě, vám přeje Dan Kohout. Tak se mějte a zítra se těšíme.

0: na co máte chuť vy. Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Pohodový sobotní večer a nerušený poslech dnešní rockové pípy na Rádiu Beat vám přeje Radek Lajtl. Čekají nás 4 hodiny, do kterých si playlist budete opět sestavovat vy sami podle vaší chuti, vkusu a momentální nálady. No a pokud tedy budete chtít taky přispět svým tipem a vylepšit si tak třeba dnešní večerní posezení u grilu, můžete to udělat formou SMSky na číslo 720 001 222 anebo pošlete mail na adresu studio@radiobeat.cz. A kdybyste si chtěli popovídat a případně svou oblíbenou kapelu nebo skladbu právě dnes někomu věnovat, pak je tady linka 210 32 33 34. Tak, to by bylo na úvod z těch důležitých informací asi všechno, takže já teď první hodinu dnešní rockové pípy odstartuju kapelou Boston a pak už to bude zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na úvod dnešní rockové pípy jsem si vybral jednu čerstvou SMSku, která mi tady před malinkou chvilkou pípla a díky které se ještě jednou vrátíme k tomu našemu speciálnímu vysílání a dáme si ještě jedny hochy z východního bloku. SMSka totiž zní takto. Ahoj Radku, celý den jsem marně čekal, jestli někde vylovíte v archivu východoněmeckou kapelu Berluk. Rád bych si totiž poslechl jejich největší pecku, která se jmenuje Halo RD, Here is Alpha. Mám na ni zvláštní vzpomínku, protože tohle byla oblíbená píseň, kterou hrála kdysi u nás kapela Eges. Pokud bys tam kapelu Berluk našel, prosím tě, pošli námi, ať si můžeme zaspomínat na mladá léta. Díky, Vlastík. Musím teda říct, že k mému velkému překvapení jsem u nás v archivu tuhle kapelu opravdu objevil a když jsem teď jenom rychle projel tu písničku, tak ten začátek mě trošku vylekal, ale je to takový trošku bizár, ale uslyšíte sami. Takže Vlasto, jestli tě tohle udělá radost, tak pak je všechno v pořádku. No a ostatní víťáci, berte to jako takovou kuriozitu od soudruhů z NDR, kteří nikdy neudělali chybu, možná párkrát, ale tady v tom případě asi ne. To prostě byla taková doba.
2: Proveruju gotovnost. Prvý. Druhý. Třetí. Začínají odsčet. Pět, čtyři, tři, dva. Start!

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Ráďo, tady Sojkám. Já jsem tě chtěla poprosit, jestli by bylo možno zahrát písničku k pondělnímu dní dětí pro naši dcerku a všechny býťata.
2: No, určitě pro býťata určitě zahrajeme. Co jsi vybrala tedy?
1: Byla by to písnička od skupiny Katapult a jmenuje se Až.
2: Jasně, to mi mohlo napadnout. Takováhle klasika, že se hodí úplně nejvíc. Dobře, tak jo, tak pošleme býťatům, aby si měli kde hrát a hlavně poslouchat pořádnej Big Beat.
1: Přesně, poslouchat Big Beat a aby byli bezstarostní a užívali si život, dokud můžou.
2: Tak jo.
1: A ať jsou sebe taky hodný ty děti a hlavně ať býťata jsou správný býťata.
2: My je k tomu už povedeme, aby byli správný býťata.
1: Děkuju moc, díky a měj krásný večer, ahoj.
2: Děkuji za zavolání, ty se taky měj hezky a díky za tenhle tip. Já myslím, že býťata to určitě ocení.
1: Já taky myslím. Děkuju.
2: Tak
1: ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý den, volám z Terezína a chtěla bych písničku Hope of Deliverance od Paula McCartneyho.
3: Dobře, to nebude problém, to určitě rádi zařadíme. A jenom se zeptám, komu bychom ji poslali nebo věnovali?
2: Já bych ji poslala mému dědovi. Nevím, jestli poslouchá, ale doufám, že jo.
3: Dědovi pošleme Paula McCartneyho. No a jestli neposlouchá, tak aspoň si poslechnou ostatní býťáci. A myslím si, že tahle věc udělá dneska večer mnoha fanouškům radost.
2: Děkuju.
3: Tak jo, mějte se hezky a hezký večer. Ahoj.
2: Naschledanou.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Kristýna. Já bych dneska chtěla zahrát pro mýho strejdu Jirku k 50. Cokoliv od kapely Krucipis, kterou mám moc rád.
2: Jo, strejda slaví 50. teda dneska, tak to bychom mu měli něco popřát. Tak strejdo, hodně zdraví, štěstí, co mu ještě popřejeme?
1: Hodně piva a hodně Big Beatu.
2: No, teď si na to přišla. Hodně piva, hodně Big Beatu, tak to je důležitý. Takže strejdo, do další 50, tady máš Krucipisk, užij si druhý poločas a doufám, že tu 50 pořádně oslavíš.
1: Děkuju moc, všem býťákům přeju hezký večer a snad si to strejda užije.
2: Díky za zavolání, měj se fajn a jestli tam seš na oslavě, tak ať to stojí za to.
1: Děkujeme.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, pane Radku, a samozřejmě zdravím všechny býťáky, protože se nám blíží jaksi den dětí. Dovolil jsem si požádat tebe, abys nám vyhledal Blacklit a u nich písničku Bad, či respektive Zlobivé děti, protože jsem přesvědčený o tom, že zlobivé děti jsou nejen ty malé, střední, ale i my, a možná budeme ještě naprosto dál, až možná do té smrti. I tak si myslím, že potěší býťáky a jsou to pankáči, kterým si zaslouží určitě poslech.
2: Jo, tak kapelu Black Lips možná dneska uslyšíme, já si myslím, snad úplně v premiéře, že nikdy jsme ještě tyhle starý pankáče nehráli, tak proč to třeba zrovna dneska nezměnit?
1: Ano, jsem moc rád, že jsi udělal ten výběr a že jsi to našel, dohledal. Moc to oceňuju a doufám, že i ostatní, nejen milovníci starého punku, si rádi poslechnou, že jim to hrálo fakt dobře.
2: Jo, a zazlobíme si u toho trochu.
1: Výborně, ano. Pěkný večer všem a tobě taky. Děkuji.
2: Díky, měj se fajn. Ahoj.
1: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Rádio Beat, dobrý večer. Kdo pak se k nám dovolal teď?
2: Ahoj, Míra.
1: Ahoj, Míro.
2: Prosím tě, chtěl bych poprosit, jestli bychom zase trošku šáhli do nějaké historie a zkusil bych něco od Leška Semelky a třeba Zvláštní mámu.
1: To je dobrý tip. To je moc hezká písnička. To si rád poslechnu i já, tu jsem měl hodně rád.
2: Tu já jsem měl taky hodně rád a i když jsem jí docela hodně hrával, když jsme činkovali takhle po těch věnárnách a barech a podobně.
1: Jo, já myslel jako, že si hrál za Semelkou přímo.
2: Ne. To zas tak daleko to nebylo, to byl jenom takový okresní přebor.
1: Jo, ale i to je důležitý. Dobře, tak zaspomínáme na Leška Semelku a dáme Zvláštní mámu. Pošleme to někomu, nebo necháme si to pro sebe?
2: Nebudeme si to nechávat pro sebe, pošleme to všem, která tahle písnička něco říká.
1: Dobře, tak já si myslím, že tohle bude dobrý dárek pro všechny výťáky a zaspomínáme zase na Leška po dlouhé době.
2: Jasný.
1: Míro, díky moc za tenhle tip, měj se fajn a hezký večer.
2: Tobě taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Následující SMS-ka, která dorazila před malou chviličkou, mi udělala velikou radost, protože díky tomu i já si můžu přihřát svou polívčičku. Ahoj Radku, jsem nadšený, určitě stejně jako ty, z nových párplů. Pokud je ještě někdo z býťáků snad neslyšel, vřele doporučuju. Pust je dneska v rokové pípě jako připomínku toho, že tahle legenda zraje jako víno. Díky, váš věrný posluchač Olda z České Lípy. No, my jsme s chorobou okolností tady nedávno s jedním býťákem vedli takový hovor na téma, jestli je dobré, aby kapela odešla na vrcholu, anebo naopak to táhla prostě dokud to jde. A on tady uváděl jako příklad jednu naši českou legendu a jel právě z jejich koncertu zklamaný a říkal, už by se na to měli vyfláknout a skončit, dokud si je pamatujeme, ještě jako dobré muzikanty. No a přiznám se, že když třeba jsem zjistil, že Párplové připravují novou desku, tak jsem se bál toho, aby to nebylo takové to, jak se říká, ždímání suchého hadru, ale to, co jsem slyšel, to mi úplně vyrazilo dech, protože tohle, jestli je kapela skoro osmdesátníků, tak to teda klobouk dolů. Písnička, která předchází vydání nového alba, se jmenuje Arrogant Boy a teď právě vám tuhle pecku posílám od Oldy z České Lípy, ode mě, a jestli jste ji ještě neslyšeli, tak se posaďte, nastražte uši, bude to stát za to.

0: Ráda pustí rádio a poslechne si tu písničku, tak jsem to byl tak hodnej.
1: A kterou od Rybiček jsme vybrali?
0: Třeba Já už nebudu pít.
1: Tak to doufám, že nemyslel na dnešní oslavu.
0: Tak to určitě ne.
1: Ne, to naopak. To řekne až zítra, až se ráno probudí.
0: Možná, no.
1: Dobře, takže i za nás, za Radio Beat, přeju tvé kolegyni všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, a co bychom mi ještě popřáli, hodně lásky, tu asi má.
0: Tu má, no. A hodně přátel.
1: To je důležitý. Takže hodně přátel, no a tady máme malý dárek od Rybiček 48.
0: Díky.
1: Díky za zavolání a pořádně to oslavte. Je 10 hodin.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, dopak se k nám dovolal...
2: Velikou prosbu. Pozběh si přál pro našeho nastávajícího vnoučka, které je na cestě.

0: zahrát nějakou pěknou muziku a protože ujíždím historicky na Led Zeppelin, tak kdyby to šlo Kašmír.
1: No určitě, to si myslím, že to bude na přivítanou pravnoučka úplně přesně to praví.
0: Jo, tak nová generace rockerská se musí vychovávat hned z kraje. My samozřejmě budeme večer u grilu vymýšlet jméno, takže kdyby to bylo možný, bylo by to moc fajn a děkuju.
1: Jo, jestli vás to inspiruje, nevím teda, jestli vám na matrice zapíšou Kašmír, ale, ale stylově třeba Robert by to mohl být.
0: Robert by to mohl být, akorát nevím, jestli mi to projde u snachy, protože ty naše nápady kor po 10. večer, když už máme v sobě několik veselých žejdlíků, tak potom všechny odmítá. Tak nevím, jestli vymýšlíme takový blbosti, ale Roberta navrhnu. Možná, že pod dojmem té krásné muziky, tak třeba ustoupí.
1: No, určitě.
0: Vůbec to není špatný.
1: Robert je pěkný jméno. No rozhodně lepší než třeba Michal nebo David nebo jiný další jména, že jo, nebudu říkat který.
0: Ale bacha, Davida máme v rodině taky, aby se nenaštval.
1: Jo, tak bacha, beru zpět, dobrý. Hele, tak pořádně ho přivítejte, toho vnoučka, no a jestli to bude Robert, no tak tím líp a můžeš jednou zazpomínat, tak jsme mu vybrali jméno.
0: Jiná rada, ale Kašmír je určitě skvělý nápad a moc děkuju. Hezký večer všem.
1: Tak jo, tobě taky a ahoj.
0: Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Svůj tip na další kousek do dnešní Big Beatové skládačky nám poslala bíťačka, rockerka a motorkářka Zuzka. Ahoj Ráďo, zahraj mi dodatečně k mým 45. narozkám písničku Mám malý pjut. Když už jsem se dotrmácela až do poloviny života, ať to stojí za to. Všechno nejlepší přeju všem na země kouli, kteří jsou narozený stejně jako já a slavili svý narozky během týdne. Tak Zuzko, já ti dodatečně taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, samozřejmě hodně lásky, pohody a co nejvíc Big Beatu. A pokud teda budeš trávit dnešní den na motorce nebo vůbec další dny v létě na motorce, tak ať je to jenom, jak říkáš, kolama dolů. A tady ti posílám dodatečně ten malej dárek, ten malej pjut.
2: Má malý pjut.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
1: Na začátek druhé hodiny dnešní rokové pípy jsem nasadil pro změnu Def Leppard, ale o zbytek se už zase musíte postarat vy sami. Třeba tím, že mi vaše nápady a tipy na to, co byste si chtěli poslechnout v další hodině, pošlete jako SMSku na 720 001 222 anebo mi zavoláte na linku 210 32 33 34. Šťastnou ruku při výběru muziky a následně i její nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Leitl.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Tomáš. Já bych chtěl, aby si nám zahrál ke kalbě s kamarádama. Sedíme na zahradě a pijeme pivo. S tím, že před zhruba 9 měsíci mi si mě a mojí budoucí ženě přál k zasnoubení. Jiřinka má dneska rozlučku se Svobodou, takže bych to s tím spojil. A poslal bych písničku ještě do Nižbora, Anče a Romanovi, kteří jsou taky pravidelní posluchači. A byla by to písnička od Brutusu, Hospody, Hospody a Restaurace.
2: No paráda, já si teda na to vzpomínám. Vy jste tenkrát rozváželi nějaký pozvánky,
1: přání.
2: No přání.
1: Oznamovali jsme zasnoubení. My jsme jeli domů, strašně tenkrát pršelo, byla bouřka, byli jsme totálně unavený a já jsem psal, Jiřa už spala na spolujezdci a já jsem psal SMSku za jízdy a pak jsme seděli 2 hodiny, potom jsme seděli doma v obýváku a najednou si začal číst to přání a přál si nám, aby náš první polibek nebyl poslední a posil si nám první polibek. My jsme si u toho zatancovali, bylo to strašně krásný, takže jsme si vzpomněli teď při sezení u ohně minulý týden a říkali jsme, že musíme tam zavolat znovu, tak voláme a dáme to dohromady.
2: Jo, paráda, paráda, takže dáme zase Brutus. No, klidně zase, až bude nějaký důležitý životní okamžik, já nevím, třeba křtiny nebo tak, tak no. Se zase klidně ozvi, to jako můžeme jo. Hrát.
1: Tak jo, dáme to někdy dohromady zase. Jo. Můžeme se potom domluvit a když přijde nějaký takovýhle požehnání, tak určitě zavoláme a něco zahrajeme.
2: No a dneska, ať tak se jo. Teda kalpa vydaří a ať to stojí za to.
1: Jo, děkujeme a zdravíme všechny býťáky.
2: Díky,
1: tak
2: ahoj.
1: Díky, čau.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zatím jsme tady měli SMSky, které se týkaly narozenin, oslav a dne dětí a dalších záležitostí, ale tahle SMSka, která přišla před malou chvílí, připomněla, že i smutné věci patří k životu. Ahoj, prosím tě, zavzpomínali bychom na Pepu Kůstku, jestli je to možné, pust tam od něj něco z jeho tvorby. Pepa byl výjimečný muzikant a rozhodně si zaslouží nějakou vzpomínku i v rokové pípě. Děkuju. Tak Pepa Kůstka byl opravdu výjimečný a nadaný muzikant, dá se říct, že hrál s každým a skoro na všechno. Já jsem si vybral na jeho památku jednu z jeho pozdější tvorby, kdy byl členem kapely Dick Obraz. Byla to zvláštní kapela, která se věnovala takové té keltské a skotské muzice. A i tam Pepa Kůstka projevil svůj nevšední talent a muzikantský tak já bych právě teď jednu z nahrávku kapely Dick Obraz zařadil jako vzpomínku na tohoto výjimečného člověka a výjimečného muzikanta.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Vracíme se z dovolené a protože se povedla, chtěli bychom i cestu zakončit nějakou parádní písničkou. Co třeba Bruce Dickinson Tears of the Dragon? Udělal bys nám velikou radost a zpříjemnil poslední kilometry domů. Díky, Milan a Věra. Určitě není problém tuhle krásnou písničku zase zařadit. No a jestli vám udělá radost a vylepší i ten závěr, věřím, že skvělé dovolené, tak proč ne? Tady je.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Ahoj Radku, tady je Kristián.
2: Ahoj. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, šlo by prosím zahrát něco od kapely Battle Beast. Chystám se podíž letos opět na Metalfest do Plzně, tak abych si trošku příjemnil to těšení na ten Metalfest i muzikou.
2: No, tak to se tam možná potkáme.
1: Tak se přihlaš, já jsem vozíčkář, když tak se nějak za mnou stav.
2: Tak jo, tak já vyberu nějaký Battle Beast, aby si se naladil na ten třídenní svátek metalu a těším se, až se potkáme v Plzni. Ahoj.
1: Ty taky, já taky, měj se.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Čepáku. Tady Stáňa.
3: Ahoj.
2: Můžeš se o něco poprosit, radičku?
3: Ty můžeš nebo cokoliv, povídej.
2: Já vím, že můžu cokoliv, ale vy jste tak skvělý rádio Beat, že prostě pořád vás máme strašně moc rádi a pořád vás... mohli byste mi tam zahrát písničku něco od Kabátu?
3: No, to víš, že jo.
2: Jo, byla bych moc ráda, protože včera minulý týden, jak jsem mám volala, jsem se narozeniny a teď tady mám děti a vnoučata a to se bohužel sedíme u mě, ale rádi posloucháme Radio Beat, protože to je nejlepší.
3: Dobře, tak dáme Kabát, ať vám tam vylepším tu pohodičku.
2: A děkuji moc, Radku, a Vyčepáku, jste skvělý a děláte to perfektně.
3: Děkujem. Měj se hezky. Díky za zavolání, ahoj.
2: Ahoj, papa.

0: Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Zdravím tě, zdravím Rádiu Beat, tady Zdeněk Uherský Brod.
2: Ahoj, ahoj Zdeňku.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal. Zkouším to a vyšlo to.
2: No, tak, vidíš, kterou jsi vybral dneska?
1: No, já jsem přemýšlel, dlouho jsem neslyšel Aishu, Heat of the Moment, až je to možné.
2: Úplně skvělý výběr. Já ji neslyšel taky dlouho teď, jak jsi to řekl, úplně mi to naskočilo. Hele, lepší jsi vybrat nemohl. Rád to pustil.
1: Tak super. Přeji hezký večer všem, ať je dlouhý a ať si to všichni býťáci a i ty ve studiu pořádně užijeme.
2: No já si to užiju určitě, mě si zase vyvolal vzpomínky na moje mládí a to
1: no, já taky.
2: V osmdesátky jak vyšitý prostě, to je klasika.
1: Ano. Jo, super.
2: Tak paráda. Díky. Měj se, díky, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Hezký večer, tady Petr. Já bych chtěl popřát Máčovi a celému jeho sboru, celý partě, všem, kdo se na tom podílejí. A tím zítra vyjde jejich 40-letý turné závěrečný v Teplicích a tím přeji počasí, a tím přijdou lidi, ať je to prostě, ta práce nepřijde v ní več, ať je to prostě bomba. A něco od Motorbandu.
2: Dobře, něco vyberu a jinak teda přeji jim to samé. Určitě si to zaslouží, aby to vyvrcholilo tak, aby na to všichni nezapomněli.
1: Určitě. Když jsme minulý týden v Pěnčíně, bylo to bomba. To super, úplně.
2: Jo, věřím tomu, Věřím tomu a zítra to bude ještě lepší.
1: Určitě.
2: Tak,
1: jo, to
2: tak fajn, budeme držet palce.
1: Taky, ahoj všem.

0: zde Milan Vařečka, máme prosbu na píseň, můžeme si to dovolit.
1: Povídejte.
0: Tak poprosil bych Hound Dog od Elvise Presleyho.
1: No, to jsme zalovili hodně hluboko v archivu tady dneska.
0: No to dokážete pro nás, ne?
1: No, co bych pro vás neudělal.
0: No, děkujeme.
1: Tak jo, a komu to pošleme a kam?
0: Tak pošleme to, prosím vás, Elvisovi do zahrobí přímo.
1: Dobře. Jestli si pamatujete na ten film Muži v černém, tak tam říkali, Elvis neumřel, on se jenom vrátil na svou planetu, že jo?
0: Ale tak teď jste mi dostal, pane, tak to máte pravdu. Tak o to lepší to je, o to lepší to bude.
1: Dobře, tak mu to pošleme na tu svoji planetu. Hele.
0: Hluboko děkujeme, naschledanou.
1: Není zač, mějte se, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku, tady Roman.
3: Ahoj, ahoj, Romane.
2: Prosím, já vím, že dneska krásně, všichni venku grillujou, koupačka, všechno. Tak tady všechno naopak, čuším na zahradu, jsem tady sám, koukám na bazének, vyhořelej grill, manželka v práci, vnoučátka šli spinkat, zeťák, ten vozí naši krásnou veřejnost v Praze, tak jestli bych se mohl sílu starých vín.
3: Ano, ano.
2: Takže si můžu poprosit takhle.
3: Jasně, dáme sílu starých vín. Bavili jsme se o pivu, tak dáme sílu starých vín. Dobře.
2: Tak, ano, ale přesně.
3: Tak ty, vlku samotáři, užij si ten dnešní večer a moc nechmůř.
2: Ale žena přijde po desátý, jo, tak přijde tady půl jedný a vydrž, já tady si dám s tebou jedno, no, tak no, to jsem zvědavej.
3: Tak snad tak vydržíš a
2: tak jo.
3: Dobrá.
2: Rádi, díky moc.
3: Není zač.
2: Hezký večer a
3: čau.
2: Ahoj. Díky, ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak vezmu zase něco z vašich SMSek a tady vidím jednu. Zdravím do studia, prosila bych zahrát No More Mr. Nice Guy od Alice Coopera. Chtěla bych ji poslat hlavně tátovi do Ameriky a pak mému příteli Patrikovi. Díky moc a hezký večer vám všem přeje Eliška. Tak, děkujeme Eliško za přání hezkého večera. Já doufám, že tobě ho udělám taky tím, že si zahrajeme Alice Coopera. No a zdravím tatínka v Americe.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau, Ráďo, tady Jirka Luka.
2: Nazdár, nazdár, zdravím na Vysočinu. Jak se máte?
1: Dobrý, krileček hoří, je to v pohodě.
2: Tak čím
1: akorát
2: to vylepšíme?
1: Je větrno.
2: Je větrno, ne? Já jsem si říkal, dneska těch grillů moc nebude, to je spíš pouště draka.
1: No, to je ono. Hele, dneska, jestli by bylo možný 13. století Elizabeth.
2: No, doufám, že ji teda najdu někde.
1: Jo, dobrý.
2: Tak jo.
1: Jo, pro všechny býťáky a pro souseda vedle pod pergolu.
2: Jasně.
1: Pro Jardu.
2: 13. století, to je vlastně k vám někam domů, že jo? Oni byli z Jihlavy, nebo jsou vlastně
1: no,
2: ještě.
1: No, jsou z Jihlavy, no.
2: No.
1: Oni teď, to jsou hlavní tahouni s Moravou. Vždycky, jak tady máme, jak jsem ti říkal, že v červenci tady bude Morava.
2: Jo, jo, jo, pravda.
1: Tak to jsou tahouni, tam jako slavnosti pivovárků malých z Vysočiny. No tak Morava a 13. století, to jsou tahouni.
2: Dobrý, tak jo, tak připomeneme zase 13. století. Rádi zahrajeme něco od nich.
1: Tak jo, dobrý, tak díky.
2: Měj se, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Začíná druhý poločas dnešní rokové pípy a i v něm je tu stále s vámi Radek Lajtl, připravený namíchat pro vás další hudební mix z vašich tipů a přání. Pro ty z vás, kteří k nám do Býťáckého výčepu dorazili třeba až v průběhu večera, tak jenom připomenu, že o vaši oblíbenou kapelu si můžete zavolat na linku 210 32 33 34 anebo napsat SMS-kou na 720 001 222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Čau, Radku, tady David.
2: Ale nazdar, Davide, ahoj.
1: Ahoj, čau. Tak dneska to bude Ozzy Osbourne, Lisa for Duet, jestli tam máš.
2: No, vidím, že jsi si ji hodně oblíbil, teda tuhle skladbu. Ale tak už jsme ji dlouho nehráli, tak ji dáme, jo?
1: Jo, Rádio Beat je nejlepší.
2: Děkujem, to rád slyším. Hlavně, aby tě to dlouho vydrželo.
1: Jo, neboj. A jenom já v noci spím. Co se tady děje v noci? Tady hraje jenom hudba?
2: Jo. No tak to doufám, že spíš v noci. V tomhle věku, co jiného bys taky chtěl dělat, že?
1: No, nikdy jsem z hůru. Poslouchám to na rádio.
2: Dobře.
1: Bude to jenom pro tebe do studia, no.
2: A, tak dobře. Tak děkuju a tobě přeju dobrou noc a hlavně dobře spí, teda. Ne, že bych tě odrazoval od poslechu našeho rádia, ale v tomhle věku je lepší, když ještě budeš spát.
1: A čau.
2: Čau, ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku, zdravím, tady Zdenek.
3: Ahoj, Zdenku.
2: Já bych poprosil písničku Vivat Las Vegas, protože dneska jsme tady dva oslavenci, Martin a já. Bohužel už nám je 64.
3: Počkej, bohužel, to jste mladý kluci teprve.
2: No jo, letí to letí, no.
3: No, pravda, bylo by lepší slavit 18, ale i 64 je dobrý.
2: Jo, tak člověk si cítí na to, jak je, že jo, všechno v pohodě. Samozřejmě bylo by to pro všechny byťáky, i pro tebe do studia. Grilovačka samozřejmě velká, ohniště připravený.
3: Tak to je
2: takže
3: pořádku.
2: Užíváme.
3: Užívejte, pánové, užívejte.
2: Díky moc.
3: Dáme tedy ZZ Top, dáme Fousáče.
2: Ano, ano.
3: Já jsem přiznám se, první, co si, když teda si říkal, že vám je 64, tak jsem čekal Beatles, When I'm 64, ale Fousáči taky potěší.
2: Taky. Hele, díky moc, hezký večer.
3: Tak přeju taky, všechno nejlepší a mějte se.
2: Taky, díky, ahoj. Y'all still want me to come with you?

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, zdravíme nejlepšího výčepního a moc prosíme o zahrání Marie Bladové od Precedensu, tam, kde zpívá Daniela Langrová. Díky moc, Eva. No, Evo, to nemusíš ani moc prosit, protože tuhle krásnou věc zařadím rád, díky, že jsi na ní vzpomněla. No a Precedens a Marie Bladovou teď posílám nejenom tobě, ale i všem fanouškům Precedensu, úžasné zpěvačky Daniely Langrové a prostě všem, kdo mají rádi českou muziku. Což mimochodem tedy dneska je zvlášť vidět, protože dneska hrajeme hodně domácí tvorby. A to vůbec není na škodu.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, já tě zdravím, tady Alana z Mohelnice. Věrná posluchačka.
2: Ano, ano, teď jsem chtěl říct, zdravíme věrnou posluchačku, tak jsem je předběhla. Tak, povídej.
1: No, povídám. Chtěli bychom s manželem zahrát Iron Maiden. Prosím tě, ta písnička končí za Dark.
2: Fear of the Dark.
1: Ano.
2: Jo, dobře, tak to bychom mohli dát.
1: Ano, my jsme na zahradě, grillujeme, máme pivka, takže je to paráda.
2: To je správný. Já jsem si zrovna říkal, jestli někdo dneska teda vyleze na zahradu, protože nevím, jak u vás, třeba v Mohelnici, ale Plzeň, zima a vítr.
1: Tady je krásně teploučko, svítí sluníčko.
2: No, tak my zase máme něco extra. No, ale ne, že bych jako z toho byl úplně na větvi teda. Ale tak aspoň někde je hezky, tak věřím, že si to užíváte. Ano.
1: Tak ti přeju krásný večer, ať se máš dobře a hodně zdraví.
2: No, děkuju. Já vám přeju taky krásný večer, no a užívejte si ho, ať se masíčko povede, ať je pivko chlazený. Ano. A Big Beat, o ten se postaráme my sami. Ahoj.
1: Mějte krásně, ahoj.

0: ten výčepník. Rocková pípa Rádia B.
1: Teď se podívám zase mezi vaše maily a tady vidím jeden, který budu muset splnit, ale plním ho rád, protože se jedná o naše přátele a dlouholeté posluchače přímo ze západního Německa. Takže zdravím Ludy a Brigitu. Momentálně tedy nejsou doma v Karlsruhe, ale píšou, že jsou v jižním Tyrolsku a tráví večer mit Speck, Käse, Rose Wein und natürlich Radio Beat. Ja, tak to nás těší. A když už teda takhle cestují po Evropě, tak by si dneska večer na vylepšení té náladičky přáli kapelu Europe a vybrali si písničku Cherokee, což je, když to rychle spočítám, 40, jo, přesně 40 let starý kousek. Tak vida, tak ke starému síru a ke starému vínu ještě starý Europe. Takže, Lurion Brigitte, mějte se krásně, uživejte si krásný večer, mit Radio Beat, jo. No a tady máte ty Europe a Cherokee. Tschüss und gute Nacht.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Laudoňák Jura.
2: Ahoj, Juro.
1: Pazíme tady s partou chlapů, který poslouchají jenom rádio Beat, jinak nic jiného.
2: Zdravím je, ano, mají dobrý vkus.
1: Tak, no samozřejmě, já to poslouchám snad o nějakých 20 let, kdy to začali vysílat. Skladil jsem 65 a chtěli bychom s kamarádama, jestli je to možný. Občas taky zahrá Sabaton a kdyby náhodou Priest of Miles, bylo by to super.
2: Dobře, podívám se po týhle nahrávce, jinak samozřejmě Sabaton tady máme, ale nemůžu slíbit, že zrovna úplně všechno.
1: To nebude Priest of Miles, klidně to může být Gallipoli.
2: Dobře, tak jo. Tak.
1: Jo. Pozdravuji všechny býťáky, rádi paříme a posloucháme výhradně Radio Beat.
2: Děkujeme.
1: Je to moc fajn, ahoj, díky, čau.
2: Ahoj, zachovejte nám přízeň a mějte krásný večer.
1: Ahoj. Čau.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, já bych měl takovou malinkou prosbu. Sedím tady sám, manželka je na noční a chtěl bych Sound of Silence, ale od Disturbia.
2: Disturb Sound of Silence, ano, můžu to splnit, byť jsme ji tedy hráli minulý týden, ale já si myslím, že to je tak hezká věc, že klidně můžeme zařadit znova.
1: Jako to je výborný cover, jako já vždycky u toho mám husí kůži.
2: Já jsem to minulý týden říkal, že to je snad nejlepší cover, který se kdy poved, tak je hodně oblíbený, hodně si od něj posluchači volají a píšou. A já vůbec nejsem proti. A já tady mám právě takovou tu speciální živou verzi, kdy tam ještě s nima přišel jako host Miles Kennedy, který normálně zpívá asi někde tak, jako že si může povídat s netopírama. A tím krásným vysokým hlasem tam ještě udělal ten svůj vokál a je to úplně parádní nahrávka.
1: Bezvadný, bezvadný.
2: Jo, takže
1: děkuju moc.
2: Pošleme Disturb. No děkuju. A ty si užívej aspoň tedy jako vlk samotář.
1: Takovej klídek. Jako.
2: No, ono je to někdy lepší, veď, když je manželka pryč.
1: Jasný, děkuju moc.
2: Tak jo, tak ahoj.
1: Měj se, ahoj.

0: Get it up nice and loud for Mr. Miles Kennedy.
1: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Ahoj, prosím tě, zdravím Rádio Beat. Zahrál bys nám hudba Praha Časy zlý?
3: Jo, určitě.
2: Tak
3: určitě.
2: Super, díky moc.
3: Já jsem to zrovna, pardon, před chvilkou říkal, že dneska se hodně objednává domácí tvorba, že spíš jako ta klasika je zase v pozadí a lidi si asi chtějí u těch grillů zaspívat a proto ta domácí tvorba. Klidně dáme, samozřejmě, jo?
2: Jasně, super, díky.
3: Tak jo, a komu to bude a pro koho?
2: Pro moji ženu a pro moje děti a zahradu. Posedíme, pogrillujeme a...
3: A zaspíváme si.
2: Jasně.
3: Dobře, tak jo. Mějte se fajn, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak vidíte, před chvílí jsem tady mluvil o tom, jak dneska večer beatňáci preferují domácí výrobu a píší si o české kapely. No a teď mi tady přistál právě tenhle mi mail. Ahoj, zdravíme tebe a všechny beatňáky. Právě teď opékáme špekáčky v Mikulčicích a rádi bychom, kdybys nám zahrál něco od zvláštní školy. Děkujeme a přejeme všem krásnou sobotu. Tak já do Mikulčic přeju taky krásnou sobotu a posílám jednu zvlášku, jak říkáme u nás, neboli zvláštní školu. A vybral jsem písničku, která se zase nehraje tak úplně často, ale mně se moc líbí, takže doufám, že vám taky.

0: co máte chuť vy. Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Koukám, že dokonce dnešní rokové pípy už chybí jenom necelá hodina, takže jestli máte ještě nějaký nápad nebo tip na kapelu, kterou byste si ještě teď v závěru večera chtěli poslechnout, pošlete SMS-ku na 720 001 222 anebo můžete zkusit štěstí na lince 210 32 33 34. Nerušený poslech i té poslední várky z dnešní rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Tak vidím, že v domácím Big Beatu budeme pokračovat i nadále, protože teď se nám třeba ozval, a to dokonce až z Egypta, býťák Alf. Ahoj, zdravím všechny, nemůžu volat, můžu jenom poslouchat, ale šlo by prosím zahrát Spálenou od Odyssey a byla by to rada všem, berte to jen jako Lážo Plážo. Tak poslechněte Alfa, berte to jako Lážo Plážo a já teď do Egypta, doufám, že tam doletí, posílám Odysseu.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Ema z Vrbna.
2: No nazdar Emo, ahoj.
1: Čau, dneska by to bylo Justice Sion Kill, protač.
2: Jo, minule tě nechal zahrát Nirvánu, tuším.
1: Jo.
2: Jo, tak teď mu to vrátíš.
1: Jo. No tak ti přeju hezký večer a tak čau.
2: Dobře, tak jo. Tak pozdravuj taťku Oldu.
1: Jo.
2: Mějte se fajn a posíláme Judas Priest Painkiller.
1: Jo, děkuju a čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Jirka Hrdů. Zdravíme. Zdravíme do Beatu. Máme tady hezký večer, máme tady kamaráda, který už má přes 30 let, takovej mladík a zahrály by se mu tři sestry a třeba Aleše.
2: Dobře, dobře, mladík 30 let.
1: Jo. No. A ještě pozdravíme k nám k Herdům, ke Strejdům, ať si taky poslechnou.
2: Díky. Tak jo. Takže se mějte hezky, pozdravuj toho dědka.
1: Dobře,
2: 30
1: dobře.
2: Letýho. Jak říkám, že vám huba nebolí, tyjo, za tohle.
1: To je taková provokace.
2: Jo, ano, ano, cílená přímo.
1: Přesně tak.
2: Hele, mějte se fajn, čau, ahoj.
1: Díky, hezký večer, ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Petr z Olomouce. Já zdravím Rádio Beat.
2: Ahoj, Petře.
1: Já jsem si vybral takovou jakoby starší už věc, jestli by bylo možný, Uriáše, a bylo by to The Hanging Tree, jestli by šlo.
2: Dobře, podívám se po téhle písničce. Uriáše tady máme snad úplně všechno, ale říkám snad úplně všechno.
1: Je to z alba Firefly.
2: Tak to tady máme určitě.
1: Tak to je super. Nám to pomůže hodně moc, protože my jsme takový ti s Jitkou tady ještě takový ti věční rekonstruktéři, takže doděláváme teď kuchyň a moc nám roková pípa pomáhá a dává nám tu energii, aby jsme ještě i v sobotu večer nějak mákli prostě do té půlnoci. No.
2: Já jsem si říkal, že ten hlas od někač znám. Jasně.
1: Jo, já volám různě s zaskřípnutý pod podlahou.
2: Jo. Ano, vzpomínám si, jak jsi říkal, já bych chtěl Rainbow zahrát. Říkal, já tě neslyším ani slovo. No já mám skřívanou ruku pod topením.
1: Přesně tak. No. Musíme to dát do svatby hele dohromady, protože za 3 týdny už to bude ostrý, takže musíme bydlet a musíme mít kuchyňku hotovou a už máme obýváček hotovej, takže doděláváme tady ten náš snový domeček na konci světa.
2: Tak to tě nebudu zdržovat. Jasný, už jdu rovnou do archivu hledat Uriáše, no a ty jsi měj hezky a ať už to snad konečně doděláte, to hnízdečko.
1: Perfektní, děkuju moc, děkuju a zdravím všechny.
2: Tak jo, ahoj.
1: Měj se, čau.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: A po dvou výletech do Anglie se zase vracíme zpátky do Čech. Máme tady další přání, které se týká domácí kapely. Dobrý večer do Beatu. Rádi bychom si poslechli Tragedies, když pankáči stárnou. A chtěli bychom to pro kamaráda Jirku, který je bohužel v práci a chybí nám tak do karet. Díky, Pája a Jenda. Takže Jirkovi do práce, Pájovi a Jendovi, kteří musí hrát karty jenom ve dvou, a všem fanouškům téhle kapely teď posílám tuhle pravdivou, leč smutnou píseň, když pankáči stárnou.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Míša Rymařov.
2: Ahoj, zdravím do Rymařova.
1: Já bych tě poprosila radí pro toho svého Mourka dodatečně k narození nám zahrát od něco od AC/DC. Máme dneska pohodový večer, už jsme zadělí, všechno podělali a chtěla bych mu nechat zahrát něco pro zpříjemnění nálady.
2: No, tak to se zvolila dobře. Necháš výběr na mě, anebo si vybereš sama?
1: Ne, nechám výběr na tobě. Ty jsi DJ úplně perfektní, takže dávám na tobě.
2: Děkuji za důvěru, tak doufám, že nesklamu.
1: Ne, ty nikdy.
2: Něco vyberu.
1: Děkuji. Moc děkujeme.
2: Zdravím do Rýmařova, mějte se krásně. Ano, užívejte si večer.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, abychom to prostřídali, tak já se zase vrátím mezi vaše SMSky a tady vidím, že nebudeme zcela výjimečně hrát něco z domácí tvorby, ale zavítáme na sever. Ahoj Radku, moc prosím o Nightwish pro naši vnučku Johanku, která dnes podle církevního kalendáře slaví svůj svátek. Děkuji moc, Blanka a Honza z Hlavna. Tak, do Hlavna posílám teď jednu písničku od kapely Nightwish a samozřejmě vnučce Johance, která dneska slaví ten svůj svátek, přeji všechno nejlepší, no a pokud můžeme udělat aspoň malým hudebním dárkem také radost, tak tady jsou ty Nightwish.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Jo, buď zdrav, ahoj, to je Jumbo.
2: Ahoj,
1: prosím,
2: ahoj.
1: Tě, mohl by si nám zahrát Running Wild? Under Jolly Roger?
2: No, ty jo, takovouhle starou, nechci říct tyjo, vykopávku,
1: takovou, ale... Takovouhle starou vykopávku, přesně tak.
2: No.
1: Hele, my jsme tady na cítím sraze, starý vykopávky, tak bychom se rádi poslali, jestli to je možný.
2: Jo, jasně. Under Jolly Roger. Andrej Jolly Roger, tak.
1: Přesně tak, Andrej Jolly Roger, přesně tak.
2: Jo, dobrý.
1: Je to možný? Je to možný? Budeme rádi. Hele, díky moc a pozdravujeme všechny. Čus.
2: Jasně, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Haló, haló.
3: Haló, haló.
2: Zdenek. Volám na písničky a přání.
3: Ano.
2: Ano, tak skupina Boston a písnička Amanda.
3: Tyjo, Bostonem jsme dneska začínali, to bychom...
2: No.
3: No, vlastně ne, říkám, úplně skončili, ale dáme jí ke konci, že bychom super, udělali super. Takový jako uzavření kolečka, symbolicky.
2: No, super, jo? To jsem moc rád, no.
3: Dobrý, tak já jsem rád, Boston, ty si můžeme pouštět kdykoliv. To je taková skoro zapomenutá kapela, ale přitom udělali spoustu výborné muziky.
2: Přesně tak. Na tom žiju, jo.
3: Paráda. Tak, jo? Tak dáme děkuju, Amandu, jo?
2: Amanda, super, děkuju.
3: Není zač, měj se, ahoj.
2: Měj se, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak, koukám na hodiny, no snad to ještě stihneme. Dneska jsme hráli do Egypta, do Jižního Tyrolska, do Rýmařova a já nevím kam všude ještě. A teď je tady jedno přání, abychom taky poslali něco na severovýchod. Ahoj býťáci, zdravíme vás všechny z Holandska. Máme tady rodinnou návštěvu z Čech, tak nám prosím zahrajte něco pěkného pro naši rodinu hujerů. Díky a pěkný víkend přejeme všem. No a protože tady konkrétní přání chybí, tak já jsem si řekl, že když je to do Holandska, tak jim tam pošleme něco z jejich vlastní výroby. Tak doufám, že se vám to bude líbit.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak býťáci, jsme na konci dalšího vydání Rocové pípy. Ale ještě než ho zakončíme tím úplně posledním kouskem na vaše přání, tak bych zase chtěl poděkovat všem, kteří mě zavolali sem do studia anebo poslali svůj tip mailem nebo SMSkou. A musím říct, že z toho množství zpráv mám opravdu velkou radost, protože je vidět, že vás Rocková pípa baví, i když to pravda pokaždé s tím splněním vašich přání nevejde, protože těch je vždycky tolik, že se prostě nevejdou do těch 4 hodin, které máme k dispozici. Ale věřím tomu, že až příští sobotu zase v 19 hodin otevřeme tady náš výčep, tak přijdete a zkusíte to znovu. Do té doby se mějte fajn, užívejte si klidný zbytek sobotní noci a parádní neděli. Pro dnešek se s vámi loučí Radek Lajtl a tady jsem si nechal na úplný závěr to úplně poslední přání. Ahoj, milé Rádio Beat. Ráda bych nechala zahrát mému manželovi Pavlovi k jeho 51. narozeninám smutnou, ale krásnou píseň od Dimitry, Černobyl. Se vzkazem, že ho miluju už 23 let a s dětmi mu přejeme jenom to nejlepší. No a já se taky, jako obvykle, připojím, přeju taky všechno nejlepší a vám všem dobrou noc.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

některá rodí kacíře. A uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře. A gramofony chrčí, škoda lásky. Kde místo zlata třpití se jen kys, kde příliš často radost hoskne v hoře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Klasický rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

la vivre.